zpět.

Hity, které milujete. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Jsem se zvlášť docela, lala, ten kluk mi moje,
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

které milujete. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Dalším hostem talk show Selfie s Táňou bude zpěvák kapely Opět a Radeček Tomáš Polák.
1: Už jsme se v jeden moment trošku báli toho, že neumíme už zapařit, což nás teda docela jako dokázalo vylekat. Už mi čím dál tím víc, právě jak si začíná žena všímat toho, že si nás všímají, teď říká, ale měl bychom koupit nějaký nový jadry, když chodím vedle tebe, abych ti nedělal ostru, takže to využívá takhle.
2: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
1: Ostrava loni hospodařila s přebytkem 500 000 000 korun. Tyto peníze rozdělí mezi několik projektů. Více nám k tomu řekl primátor města Jan Dohnal.
2: Já mám velkou radost z toho, že kromě povinných potřeb a už rozběhnutých akcí se povede zahájit i některé další stavby.
1: A o co půjde konkrétně?
2: To nejzajímavější je určitě stavba pavilonu G v rámci areálu Černé Louky s tím, že tady vznikne nové zázemí pro Národní divadlo Moravskoslezské, bude tam i variabilní scéna s kapacitou od 200 do 500 diváků, ale hlavně za mě ten obrovský benefit je v té proměně této části Černé Louky. Projde obrovskou proměnou, veřejný prostor se tam zhodnotí, to místo dostane nový život.
1: Využít peníze z přebytku hospodaření může také dopravní podnik, který chystá projekt nové tramvajové smyčky.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
3: Rádio Čas.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: čase? Rady našich babiček.
1: Krásný den, ladíte Radio Čas a taky pořád Ženy v čase. A dneska speciální den, 30. duben, a to znamená, že téma čarodějnic se tak doslova vznáší ve vzduchu.
2: Dneska to prostě bude čarodějnické a magické, ale bude to o čarodějkách, ne o takových těch klasických z pohádek, ale o těch skutečných. O ženách, které cítí, vnímají, vědí. Bude to o intuici, cyklech, energii i o tom, proč jsme se možná na nějakou dobu od toho všeho odpojili. Ale k tomu všemu se dostaneme. Teď máme rady našich babiček. A taková asi saxánina babička mi určitě řekla, že doma nesmí chybět odvar z babského ucha.
1: A tedy šalvěj. Tehdy to byla ještě šalvěj přeslenitá, že? Nebo tak se to jmenovalo?
2: Leni, to už filmu. Si nevybavím, jenom si pamatuju doteď ten odvar z babského ucha.
1: A on je hodně léčivý, protože vůbec šalvěj znamená léčit. V překladu. Pochází to z latinského salvia a už ve starověku byla považována za téměř záchranou rostlinu. Co je ještě zajímavé, že staří Římané ji používali při rituálech i jako léčivku a sběr šalvěje byl dokonce obřad, kdy sběrači museli mít čisté oblečení a používat speciální nástroje.
2: Leni, já to podepisuju, protože ano, šalvěj je enormním způsobem léčivá. I na mé tělo. Víme, že mám za sebou docela dlouhou etapu zubařských zákroků, která stále pokračuje. A šalvěj mě už v mnoha ohledech velmi často zachránil. Prostě silný odvar z šalvěje, vychlazený nebo vlažný, já jsem kloktala a fakt mi to pomáhalo. Zároveň, co je velmi zajímavé, je to, že šalvěj pomáhá taky se zažíváním. Ale ne úplně v tom tradičním kontextu, protože na zažívání se třeba hodně doporučuje máta. Ale ta máta může být právě pro lidi, kteří už mají nějaké zažívací obtíže, velmi dráždivá. Zatímco ta šalvěj, ty když ji popíjíš, tak ona jakoby uklidňuje a konejší ten žaludek a působí blahodárně na tu žaludeční sliznici. Takže tam je fakt kombo těch různých úžasných účinků. Takže kromě trávení, kromě toho, že nám působí na dutinu ústní, tak taky konejší náš nervový systém, pomáhá třeba i při usínání a pozor, co my ženy velmi oceníme, tak jsou to i menstruační potíže a křeče. Takže šalvěj je prostě léčivá.
1: Já jsem velký fan da šalvěje, od teď dokonce jsem se dočetla, že pomáhá i se přehnaným pocením. Takže šalvěj na všechny způsoby, jenom prosím vás, moc to nepřehánějte, protože pokud byste šalvěje pozřeli velké množství, tak může být i toxická.
2: Takže pozor na to, ale spíše si užívejte těch blahodárných účinků, kterých je opravdu spousta. No a samozřejmě přitom laďte Radio Čas a Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: styl.
1: Bohostyl je zpátky a s ním i ta volnost, vrstvy, přírodní materiály, šperky, které sebou nesou příběh, peříčkové náušnice a ta svoboda, která z toho pramení. Prostě budeme krásné, budeme v krajkách, budeme s peříčky ve vlasech, budeme čačí, ale Leni,
2: budeme čačí, ano, samozřejmě, ale ještě než se načančáme, tak pojďme se podívat na to, jak boho vlastně vzniklo, protože nad tím já jsem přemýšlela. Každý z nás něco představí pod tím pojmem, většinou ty makramé a polštářky a různé doplňky. A je to vlastně správně, protože boho je zkrátka slova bohémský z francouzského bohéme a označuje styl života i estetiky, která je volná, kreativní a trochu neorganizovaná v dobrém slova smyslu.
1: To se mi líbí. Mě právě taky. Ta neorganizace, volnost, svoboda. Ale tohle slovo má kořeny v 19. století ve Francii a nosili ho umělci a takový v uvozovkách outsideri, kteří odmítali ta společenská pravidla a konvence a ti byli specifičtí v tom, že měli ten bohémský boho styl. A

0: A mně se líbí, jak ta myšlenka, tak vlastně to, co to hlásí do světa, ten odpor vůči těm konvencím a zajetým zvykům a rituálům. Ale musím říct, že taková ta festivalová moda se mi taky hodně líbí. Je prostě, je krásná.
1: To je pravda, protože od bohémů v Paříži nebo ve Francii jsme se dostali trošku dál, a to díky hippies v 60. a 70. letech. A mám pocit, že v současnosti boho v podstatě spíš znamená ty 60. a 70. léta a různé verze tady těchto modelů.
0: Právě, takže jak to je? Máme nosit boho šaty a květy a krajky, nebo je máme raději nechat opravdu v těch 60. letech? Tak to ví naše modní guru a stylistka Petra Kasalová.
2: Pod pojmem boho styl si každý představí asi trošku něco jiného. Pro mě jsou to většinou takové ty romantické rozevláté volánkové šaty a k tomu právě nějaký třeba kovbojský boty nebo nějaký třásně, peříčka, krajky a klidně i nějaká džínovina, a hodně to ve mně evokuje léto, prázdniny, různý festivaly. Prostě je to pro mě vždycky spojený s létem, takže samozřejmě logicky, když teďka snad bude už teplo, tak i právě ten boho styl teď v obchodech zase můžeme vidět, tak je to vlastně každý rok, pořád se to opakuje, mrkněte do šatníku, třeba něco objevíte.
1: Já přemýšlím, co bych objevila. Já mám totiž pocit, že v šatníku boho úplně nemám, že ho mám spíš na těch stěnách. Mm. Že to pořád frčím spíš přes ty doplňky, které naprosto miluju, a to jsou různé lapače snů, makramé, polštářky, přírodní barvy, dřevo, a myslím, že se to taky hodně vrací.
0: Já mám teda spoustu rozevlátých letních šatů, které si myslím, že k tomu patří. Zároveň bych určitě našla někde ve skříni i právě ty peříčkové náušnice, šperky a podobné věci, spoustu náramků. Já myslím, že by se to složit dalo.
1: Takže vám přejeme, ať poskládáte to, co vám bude dělat hezky, v čem vám bude co nejlépe, a u toho budete třeba ladit Ženy v čase.
3: Ženy v čase na rádiu Čas.
4: Hity, které milujete.

0: Ženy v čase. Mindset.
1: Každé ráno si uvařit kafe, zapálit si doma svíčku, jít na oblíbené místo a chodit stále dokola tou stejnou trasou. To jsou takové naše možná nevědomé dennodenní rituály, které děláme každý den s pravidelností a nějak z nich nechceme ustoupit, protože plní v tom našem životě nějakou roli. Jsou to rituály, je to možná rutina, možná je to návyk, ale má to tam své místo. Leni, co ty? Máš nějaké svoje rituály?
2: Já mám spíš takovou rutinu, že to ráno, protože vstávám hodně brzo, tak já v podstatě mám na minuty vypočítané od toho, kdy vstanu z postele, přes nachystání si snídaně, nakrmení kocoura, a teď jsem se úplně pobavila, protože každé ráno to mám úplně stejně a úplně jsem si říkala, já už jsem jak stroj, já už jsem taky robůtek, který ráno jenom vytáhne ty nohy z postele. Ale opravdu ty zvyky a rituály na nás takhle v podstatě působí, že ve chvíli, kdy se je automatizujeme a máme je pravidelně, tak nám dělají dobře. Ale ve chvíli, kdy se něco změní, kdy tam přijde zvenku nějaký jiný podnět a třeba si ráno nedáš tu ranní dobrou kávu, tak může být pokažený celý den.
1: Absolutně souhlasím a mám to samozřejmě totožně jako ty, asi jako my všichni. Ráno je to taková trošku honička a snažíme se toho stihnout za krátký časový úsek co nejvíc. Můj letitý rituál, na který se stále těším, je to, že ráno vstanu a udělám si 0,5 litru teplé vody s rakitníkem, zázvorem a lehce si to osladím stéví. A je to s teplou vodou. Mám to strašně ráda a patří to k tomu mému životu. A když dojde rakitník, tak to je fakt špatný den, protože nemám svůj rituál.
2: Já to mám úplně stejně, že po ránu piju teplou vodu, ale já ji teda piju s citrónem. Mm. Já jsem se teď představila, že míchám v ty 4:30 něco, co jsi řekla ty. Tak to by mě úplně, že mi ten citrón přijde takový jednodušší, ale úplně mě to nadchlo. Já miluju rakitník, tak doufám, že mi dáš recept.
1: Taky zbožňuju rakitník a měla jsem to dřív jako ty, že jsem pila vodu s citrónem. Nicméně, vzhledem k tomu, že jak si řeším stále své zuby, tak jsem se dozvěděla právě od zubní lékařky, že ta voda s citrónem je velmi agresivní na sklovinu.
2: Jajky.
1: Takže já jsem proto přešla jen na ten rakitník a bylo to těžké, protože jsem byla zvyklá samozřejmě na ten citrón. Bylo to těžké přejít z toho našeho rituálu nebo z toho mého rituálu na něco nového, ale zase jsem si uvědomila, jak se to tělo adaptuje. Nicméně, jaký smysl mají rituály v našem životě, jaký smysl mají ty opakované činnosti, které děláme stále dokola, tak to nám prozradila psychoterapeutka a psycholožka Sylvie Navarová.
3: Rituály nejsou jen zvyk. Z psychologického hlediska fungují jako stabilizační mechanismy pro naši psychiku. Mozek totiž přirozeně potřebuje předvídatelnost. Opakované činnosti jako příjemná ranní káva, krátká procházka či vědomé zastavení během dne vytvářejí pevné body v čase. To snižuje vnitřní nejistotu a tím i hladinu stresu. Rituály zároveň posilují pocit kontroly. Když se okolí mění, blázní, něco zůstává stejné, pevné, jisté, stabilní. Rituály dávají našemu životu strukturu, řád, protože když nemáme řád, vzniká v našem těle a psychice neřád, který začne dělat problémy. Mít pravidelné, příjemné sebepečující rituály pomáhá zvládnout změny. Snižují totiž úzkost a zároveň fungují jako lepidlo mezi lidmi, posilují vztahy. Jsou to vědomě vytvořené kotvy, které pomáhají udržet psychiku v rovnováze.
2: To je pravda, i můj velmi dobrý kamarád, cestovatel Matouš Vinč, když hodně cestoval, tak říkal, že jediné, co ho drží tak nějak v té kotvě u sebe, je právě příprava kávy v moka konvičce a tu si vozil sebou, ať už jel kamkoliv. No a my doufáme, že takovým každotýdenním rituálem pro vás budou třeba i Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Den bezpečí. V sobotu 2. května se na louce u Francouzské ulice můžete seznámit s prací policistů, vojáků, strážníků, hasičů, vězeňské služby nebo rescue týmu. Nebudou chybět oblíbené dynamické ukázky. Součástí akce bude i bohatý doprovodní program pro děti. Více informací na poruba.os.

0: Magie života.
1: Dnes v ženách v čase a vlastně v celém světě speciální noc. 30. duben, u nás spojený s pálením čarodějnic, ale ve světě si myslím, že se k tomu přistupuje tak nějak trošičku pozitivněji. Co Evi?
2: Já si myslím, že dneska je vlastně takový náš den. Náš den žen.
1: To je takové vlastně mdžo.
2: Ano, přesně.
1: To je dubnové mdžo.
2: V takovém trošku jiném pojetí, protože já sama si myslím, že každá žena může být čarodějka, že to v sobě máme, že máme tu energii, že máme tu moc, že máme to kouzlo, ale záleží na nás, jak s tím budeme pracovat. Co se týče toho samotného svátku, Beltane, který má opravdu hluboké historické kořeny, tak to je vlastně zase keltský svátek. Já mám ty Kelty prostě ráda. Standardně se slaví na přelomu dubna a května a symbolicky, což mě překvapilo, otevírá léto. Ne jaro, které bych si spojila vlastně s tím dubnem a květnem, ale tu letní část, neboli tu slunou část, tu světlou část roku. A představuje ten moment, kdy se energie přírody i člověka obrací směrem ven, do toho života, tvoření, do vztahu, do radosti. A dá se nazvat, že je to i taková fáze přechodu z toho klidu do energie. A i proto tam jsou symbolické ty ohně. A ten prapůvod a historie, jak jsem říkala, sahá ke Keltům, ke keltským kmenům v oblastech dnešního Irska a Skotska. A už tehdy lidé zapalovali očistné ohně, které měly chránit a symbolicky právě zahájit to nové období. Ale mimo jiné, ty oslavy Beltane spolu s těmi ohni byly spojené s plodností, s životní sílou, s propojením mužského a ženského principu jako toho hlavního, nejintenzivnějšího a nejsilnějšího zdroje energie.
1: Mně se hodně líbí také to, že vlastně v tuto noc, na tenhle svátek, je nejtenčí hranice mezi světy, mezi tím naším a takovým tím duchovním, nebo spíš dřív si asi byly víly, skřítci a podobně, ale možná i teď v téhle době můžeme říct tím duchovním světem, že jsme si v podstatě tak nejblíž sami k sobě.
2: A pokud bychom to chtěli pojmout trošku z toho spirituálního, magického hlediska, tak je to vlastně noc, která vyloženě vybízí k tomu udělat si nějaký záměr, udělat si nějaké afirmace, říct si, co si přejeme, případně si to napsat, k tomu zapálit ty ohně, nebo minimálně třeba aspoň v 3+1 svíčku. I to bude stačit, ale zkrátka mít tam ten prvek ohně, mít tam ten záměr a užít si to, prožít si to, procítit to, vlastně být v souladu s tím momentem, s tím, že to je tady a teď, teď to tvořím a to samotné přechodové období z toho jakoby vzduchoprázdna nebo klidu do té energie umocní ten záměr.
1: Já když to takhle poslouchám, tak mám pocit, že se to stává mojí nejoblíbenější nocí v roce. Kde se vlastně vzaly ty čarodějnice, to pálení těch čarodějnic? Proč my nemáme něco takového? Protože Beltane si říkala Irsko, Skotsko, Valpružina noc, že jo, to je Německo.
2: Svatojakubská noc.
1: Ano, taky. Takže takhle nějak všude je to takové pozitivní a u nás, ne? Pálíme čarodějnice.
2: Těžko říct, tak bavili jsme se taky o Velikonocích, že? Všude je to pozitivní a krásné, jenom u nás se bijou ženy, hází se do řeky a mlátí se jalovcem. Takže možná je to tím českým kontextem.
1: Takže právě pálení čarodějnic skončilo v jednom pytli s Velikonocemi.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas.

0: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
1: Ukáž? EU domy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
0: Pepo, tam musíme být a vezmeme i rodiče.
2: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EU domy.cz.
3: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Ženy v čase.
0: Speciální čarodějnický díl Žen v čase na Rádiu Čas, tak ten i nadále pokračuje. A téma čarodějky, kouzelnice a magie nás opravdu provází celou dobu a tím dnešním dnem obzvlášť. Dřív byly čarodějnice upalované, ale dneska jsou čarodějky v podstatě velmi výkonné. Dělají podcasty, podnikají, vedou lidi, mluví nahlas. Co se změnilo a co zůstalo stejné, tak to probereme právě teď.
4: Mně první, když jsi začala o tom tématu mluvit, tak mě napadla kniha od Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně.
0: Ta byla famózní, to byl zážitek.
4: Mě jenom běhám ráz po zádech, když o tom teďka mluvím, protože tam v podstatě v té době ty ženy, které bohovaly, tak byly ukázány v době vlastně za komunismu, jak se po nich šlo. A když si vezmeme tu historii, jak se po ženách, které vlastně pomáhali, které léčili celé své okolí, jak to s nimi bylo v minulosti a jak to pokračovalo dál, tak já teda musím říct, že jsem velmi ráda, že žiju v téhle době, kdy za to, že někomu pomůžeš nebo mu namícháš nějakou bylinku nebo ho nějakým způsobem vyléčíš, že za to neskončíš hodně špatně.
0: Leni, mám to úplně stejně. Jsem vděčná za dobu, ve které žijeme, i za to, že najednou je tady období, kdy si můžeme dovolit být jiné. Protože kdysi právě takové ženy byly označované za čarodějnice. Byly to ženy, které znaly svoji hodnotu, které důvěřovaly své intuici a které vlastně byly samostatné, nepotřebovaly svolení, rozhodovaly se sami, byly nezávislé a zároveň já jako baba bylinkářka, která si vaří čajíčky a kupuje tinktury, tak to byly ženy, které rozuměly přírodě a těm léčivým účinkům. Takže já si myslím, že kdybychom žili v nějakém 15. nebo 17. století, tak bychom opravdu měli ten cejch čarodejnice.
4: Mně hlavně přijde nejvtipnější vždycky tady na té historii toho, jak se po těch ženách šlo, že vlastně kořeny to má v křesťanství a vymysleli to muži.
0: Mm.
4: Ale pánové, bez nás, kde byste byli? No nebyli byste ani tady.
0: Právě, on ten hon na čarodejnice vyvrcholil někdy mezi 15. a 17. stoletím a tehdy Evropa byla v obrovském napětí. Byly právě ty zmiňované náboženské konflikty, byl hlad, byla nejistota a společnost v tu dobu hledala viníka těch veškerých problémů a toho, co se děje. No a tak co bylo nejjednodušší, tak ukážeme na ženy, ty za to můžeš, čarodějko. A ano, máme tady hon na čarodějnice.
4: Mně se líbí, jak my tady v ženách v čase za ty ženy tak bojujeme, jo, že prostě já jsem říkala i Evičce, že si musíme nechat udělat nějaký merch, jo, kdo za to může?
0: Žena! Ale já si myslím, že opravdu je na místě ta vděčnost. Ta vděčnost za to, že žijeme v době, v jaké žijeme, že máme ten hlas, máme prostor, máme úžasné možnosti, ale co možná ještě zůstalo stejné, to je to napětí mezi tím, kým jsme a kým bychom měli být, co po nás ta společnost požaduje. Protože vlastně teď v uvozovkách čarodějnice, ty nezávislé ženy s hlasem, byly vždycky pro tu společnost trošku nepohodlné a jsou i nadále. A já vlastně vám přeju, abyste si tu nepohodlnost, ty emoce, tu intuici dovolili. Dovolili, ať si každý říká, co chce. No a samozřejmě přitom poslouchejte i Ženy v čase na Rádiu Čas a my se na vás budeme těšit příští týden.
2: Ženy v čase?

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším čtvrtečním hostem byl náměstek primátora statutárního města Ostravy Aleš Boháč. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
1: Hity, které milujete.
4: Čas. Radio Čas.

0: ranních doplňků. XXX Lutz.
1: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
2: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.

0: Krátce po 9:00 sluníčko na východní stranu nám teda už pořádně vyhřálo studio oproti včerejšku a to jsem měl skoro celý den. Je to teda jako velký odskok, ale jenom pocitový, protože venku je zatím fajn tak akorát, i když jako člověk už si říká, a už to zase přijde, pokud ne teď ještě v květnu, tak určitě v červnu, v červenci, takové ty opravdu pařáky. Já jsem jako tak odchov někde mezi, zrovna včera to pro mě byla značka ideál, to počasí, ale nechci provokovat, prostě hezké prosluněné dopoledne s Radimem na Rádiu Čas, 2. května, 2. máje, Zikmund v kalendáři. Víte, nad čím jsem přemýšlel, páni kluci, jak se vám říká doma, tedy pokud nás poslouchá alespoň jeden Zikmund, vím, že to není jako zrovna časté jméno, ale je to Zik, nebo... A dál už opravdu netuším, tak jako když tak škrábněte na WhatsApp, no a jinak pohodu nám všem a pojďme si užívat první májový víkend pěkně společně. Čas. Rádio Čas.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. There's always a part of me that's freaking out all of my anxieties. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Víkendová pohoda, pohodička s Radimem na Rádio Čas. Já vás zdravím a rovnou vás odkážu, tedy pokud jste internetoví, buď to na náš Instagram nebo na náš Facebook, jo. Tam najdete nové video, které dostalo název A kamarádkou roku se stává. Nebudu říkat pointu, ale asi ji budete tušit, protože dneska bych se chtěl zeptat a upřímně, jestli vás zradil, jestli můžu použít takové slovo, někdy kamarád nebo kamarádka. Jestli vám prostě někdy ublížil, ať už činem nebo slovem, a hlavně jak to dopadlo, jestli jste vykouřili potom dýmku míru, anebo od té doby o sobě nevíte a nechcete vědět, takže prostě zradil nebo zradila vás někdy kamarádka. Na Facebooku je video k tomu, proč se ptám, ale jinak ideálně WhatsApp, kde se skvěle komunikuje, tam můžete napsat, můžete namluvit audio, klidně poslat, no fotku asi ne, bývalé kamarádky, že jo? Prostě naše číslo je 7766 12800 a cením upřímnost. Já vím, že teď asi užíváte sluníčka, máte trošku jiné starosti, ale prostě kdybyste měli chvilku, rád si vás budu číst nebo poslouchat. Dobré dopoledne s Radimem.
1: Čas. Radio Čas.

Tak krásné, že právě touhle peckou můžu začít celý ten příběh, nebo spíš Madonna ho načala v roce 2005, když vyšly zpovědi na tanečním parketu, právě peckou Hang Up, kterou v podstatě odstartovala desku a ta jela non-stop. Bez pauzy jedna velká taneční jízda, až dá se říct skoro na závěrečnou výjimku. No a po 20, téměř 21 letech vychází pokračování 3. července. Já vím, že fanoušci ví, ale v každém případě, kdo tak jako Madonu zná jenom z dály, 3. července vyjdou zpovědi číslo 2, Confessions 2. Už byla představena první písnička I Feel So Free, která celou desku bude otevírat, ale hlavně se čekalo teď na přelom dubna a května, až vypustí společný single se Sabrinou Carpenter. V podstatě vizuálně vypadá jako Madonna před lety, když měla takovéto období Marilyn Monroe, takže jak tomu říkají mother-daughter, matka, dcera a... Hele, jako letní party, taneční čas s rádiem čas, ale co si budem.

Třeba někdy celé na Rádiu Čas jako hit, který milujete. Předpokládám, že ty dvě jsou teď nejenom kolegyně, ale kamarádky, jinak by nespolupracovali. A já jenom připomínám, na co se dneska ptám. Takže zradil vás někdy kamarád, kamarádka, ublížil slovem nebo nějakým činem a hlavně šli jste od sebe nebo jste to dali dokupy. Takové ty malé velké příběhy, samozřejmě, jestli chcete, nebudu jmenovat přes WhatsApp Rádia Čas 776612800. Já jsem to dneska ještě přikořenil, ať je to jako komplet balíček i speciálním videem, takže doporučuju Facebook, Instagram, video dostalo název a kamarádkou roku se stává, no a posuďte sami, jestli v tom někoho nebo některou poznáváte. Jinak hezké dopoledne.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Krásné dopoledne, sobotní dopoledne, mimochodem i dneska s Rádiem Čas vyrážíme do terénu. Před malou chvílí tady byla kolegyně Pája, naše sluníčko, aby, já to vlastně můžu říct, že jo.
2: Rádio Čas, pojďte se bavit.
1: Aby mi řekla, že už za chvíli vyráží na Porubský den bezpečí, tak jenom připomínám, Poruba, hlavní třída, dneska prakticky dopoledne až zhruba do 17. hodiny. Velký program, samozřejmě ukázky záchranářů, policejní techniky, prevence a k tomu, jak říkám, program pro celou rodinu, počasí ukázkové, takže za tým Rádia Čas rozhodně zvu. Zítra si můžete vyrazit na otevření Baťova kanálu ve Strážnici, slavnostní doprovodní program pro děti, dospělé, zábava i plavby na lodičkách. Takže kdyby něco město Strážnice zítra od 13 hodin. A jenom tak výhledově, protože Bum Bum Comedy Club v Ostravě nežije jenom stand-upem, ale taky dalšími akcemi, tak příští sváteční pátek 8. Oldies Retro Party, jak říkám, ve stylu Oldies, takže tak, jak to máte rádi, kdybyste měli čas před víkendem, stavte se!
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Hutnický den je opět tady. Skvělé kapely, 28 atrakcí a stanovišť, včetně bohaté automotozóny. To vše v sobotu 16. května v areálu Třinecké Werk Arény. Opět a Radeček, STS, Alkehol, Janek Ledecký, Kolárovci, Marpo a Dimitri s Nojdem Bártou. Výhodný předprodej vstupenek od 1. března. Více na hutnickýden.cz. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Hity, které milujete.

0: Pozdravení sobotní a už pěkně vyhřáté sluníčkem, konec konců překvapení nejsme, slibovali to meteorologové. Takže příjemné dopoledne s Radimem, i když možná trošku nepříjemné téma, ale díky za otevřenost. Dneska sonduju i na základě videa, které jsem hodil na sociální sítě za Rádio Čas. Tak jestli vás někdy jako zradil nebo ublížil vám kamarád, kamarádka, je to úplně jedno. První vlaštovka, ahoj Rádio, mám takovou kamarádku, která mě jednou chvíli zradila. Pak jsme si to všechno vyříkali a jsme kamarádky dodnes. Sice už se moc nestýkáme jako dřív, ale pořád si spolu zajdeme na kafíčko. Viděla to prostě jinak než já. Měj se krásně, přeju krásný druhý májový den a hlavně to kamarádství za to fakt stojí, aby si to lidi vyříkali. Tak to je první z vlaštovek přes WhatsApp Rády a často byla Hanka. Hani, díky za zprávu. A další od Jardy. Dobré ráno, Rádio Čas. Měl jsem dobrého kamaráda, ale celou dobu mě tahal za nos. Chtěl jsem jenom pomáhat, ale on mě spíš využíval. Když měl kolem sebe jiné kámoše, vůbec jsem mu nezajímal, ale jakmile byl sám, byl se mu dobrý. Už nějaký čas se nebavíme ani nepotkáváme. Jardo, to mi něco říká. V mladších letech jsem to tak jako měl víceméně jako podle kopíráku, takže naprosto rozumím. Chce se ještě někdo, nechci říct, že svěřit, ale tak jako otevřít našemu WhatsAppu, jak říkám, jmenovat nemusíme, jo? 776612800. Další hity, které milujete, užijte a nezapomeňte popřát Zikmundům k svátku, pokud nějakého ve svém okolí máte.
1: Radio Čas.

0: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Takže za chvíli víš, nevíš a připravte si nervové závity. Říká se to tak?
3: Mozkové.
2: Děkuju. A došel jí mozkový závit.
3: Moje nervy.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Upřímně se přiznávám, že tady ve studiu Rádia Čas šetříme s klimatizací, přesně řečeno, jasně, mohla by jet non-stop, ale jakmile se to rozjede a jede to několik týdnů v kuse, tak vždycky někdo padne za vlas, buď to má rýbečku nebo nachlazení a tak dál. No dneska zlehka poprvé už jsem ji teda zapnul, ať si tou sobotní šichtu s vámi vlastně užiju, protože máme studio s dvěma malýma okýnkama na východní stranu a třeba, že venku je relativně fajn, tak jako vnitřek studia se vyhřívá. No, takhle, mám pocit, že kuřátkům by to bylo dobře, čerstvě narozeným kuřátkům jako pod lampičkou. Takže já doufám, že jste tak jakože ideálně v teple, že máte dost tekutin, že se usmíváte na svět a jestli máte chvilku, tak nám napište, protože na to se dneska ptáme, jestli vám někdy ublížil nebo ublížila kamarádka, nebo jestli chcete použít rovnou slovo zradil a jak to dopadlo hlavně. 776612800, to je náš WhatsApp, pište, nahrávejte a k tomu hity, které milujete, s Radimem, bude 10.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

Hity, které milujete a radím na Rádiu Čas, přesně řečeno, já jsem jenom průvodce tímhle dopolednem s Rádiem Čas, protože takhle jako sem tam si rád něco broukám, ale jako na to, abych vás zabavil minimálně hodinu nějakými písničkami, to byste opravdu trpěli. Nicméně, ještě před obědem čas na nějakou svačinku, zaskočíme si do Rakouska, nevím, jestli už jste to někde četli nebo nečetli, v každém případě někdo si rád do Rakouska do Vídně zajíždí třeba na vánoční trhy, někdo na poctivý a pravý sachr, někdo na vídeňský řízek, takový ten rozpláclý na talíři, telecí báječný, no a někdo prostě opravdu za vůní té poctivé rakouské kavárny, ale asi ne do všech, protože o jedné se teď hodně mluví, upozornil na tom jeden asi pravděpodobně bývalý zákazník a klient na sociálních sítích, protože majitelka jedné cukráren, o kterou všeobecně býval velký zájem, si účtuje speciální poplatek. Nějakých 70 euro za každou sklenici nebo pohár, to znamená nějakých 17 kusů za kus a konkrétně za to, že vám ho potom umíjí, že prostě v té kuchyni je někdo, kdo to nádobí umyje. Takže kdybyste to nechtěli platit, třeba že vám to dají rovnou tu přirážku, tak si přineste, já nevím, vlastní kelímky, vlastní misky a do té vám dají ty poháry a kávičky a podobně. No, velmi diskutabilní při všech těch drahých cenách, tak já bych se radši přesunul do českých hlů a hájů, jak říkám, k svačině dobrou chuť, ať, jak říkám vždycky, to pomyslné kolečko uzavřem, tak mám pro vás i třešničku na dortu, za chvíli další díl jste s rozumem se Sevou Riegler a jak říkám, budeme papat a bílkoviny. Bílkoviny jsou proteiny, říkám to správně? Jo, je to tak. Připravte si poznámky, jde vám přece oznámky. Radio Čas.

0: Bylo to předevčírem, říkám to správně, ano, předevčírem, tak si to ještě dobře pamatuju. Zrovna v tento čas nějak začíná dvouhodinovka Jeste s rozumem speciál Sevou Riegler na Rádio Čas. Jinak záznam najdete jak na našem webu, tak na běžných podcastových platformách a Eva mi říkala, že vás vlastně hodně baví poslech toho, jak se má jíst, nebo jak je to ideální, aniž bychom se nějak trápili, něco si vyčítali, nebo jedli málo a podobně. No a mám pocit, že jsme trhli rekord, protože jako bílkoviny vás hodně chytli a měli jsme hromadu dotazů. Takže suma sumárum, to nejpodstatnější, co byste měli vědět a jak říkám jinak běžné podcastové platformy, Jeste s rozumem nebo Jeste s rozumem speciál a příjemný poslech a samozřejmě dobrou chuť.
1: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na Rádiu Čas. Věděli jste, že?
2: Tvaroh je skvělým zdrojem bílkovin s nízkou energetickou hodnotou. A tak se hodí do jídelníčku všech, kteří se snaží zhubnout, udržet si linii a nebo třeba podpořit své svaly. Vlastně se hodí do jídelníčku úplně všech. Tvaroh je taky skvělým zdrojem vápníku a to je velmi, ale velmi důležitý minerál pro náš organismus. Ať už pro kosti, zuby nebo spoustu zásadních pochodů v celém našem těle. Vápník je pro nás zkrátka nepostradatelný a právě z tvarohu je taky dobře stravitelný a dobře využitelný. Jak vlastně tvaroh vůbec vzniká a v čem ještě spočívají jeho přínosy? Tak na to jsme se ptali odborníka na výživu Martina Barny.
3: Tvaroh se vytvoří z toho mléka nebo vytáhne se, odstředí se většinou o nějaký tuk, proto bývá většinou ten nízkotučný, méně kalorický. A proč to má tak dobré bílkoviny, je to živočišné. Takže všechno, co je z živočichů, mívá většinou jinou skladbu těch látek aminokyselin, vlastně toho v těch bílkovinách, a to potom má lepší vliv na ty svaly než třeba rostlinné.
2: Proteiny z tvarohu naše tělo prostě zúžitkuje na maximum. A zúžitkovat ho můžeme taky v kuchyni, ať už ve slané podobě, třeba v pomazánkách, sýrech, nádivkách, a nebo třeba taky v té sladké. Když si totiž uděláme tvarohový koláč, nebo krém s ovocem, nebo osvěžující tvarohovou zmrzlinu, tak uspokojíme chuť na sladké a zároveň tělu dodáme spoustu důležitých živin. A to bez ohrožení štíhlé linie.
1: Tak teď už to víte.
4: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Den bezpečí. V sobotu 2. května se na louce u Francouzské ulice můžete seznámit s prací policistů, vojáků, strážníků, hasičů, vězeňské služby nebo rescue týmu. Nebudou chybět oblíbené dynamické ukázky. Součástí akce bude i bohatý doprovodní program pro děti. Více informací na poruba.ostrava.cz.
5: Right.

0: Sobotní pohoda s Rádiem Čas a Radimem, 2. májové dopoledne, za chvíli vyrazíme do terénu i s našimi sluníčky, ale to všechno ještě proberem, něco vám dlužím. Jednak pozdrav, úsměv, další hity, které milujete, ale samozřejmě, že i dvorního astrologa Milana Gelnera, který se v sobotu vždycky podívá na celý víkend, takže se podle toho můžete, ale nemusíte zařídit. O, jak je libo, já přeju pohodový poslech, Milane.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
0: Aha, tak kouzlo přímého přenosu. Já to měl tak hezky připravené, všechno jsem to nachystal a nepustil jsem si takzvanou šavličku. To znamená na mixu, aniž by se Milan jakoliv snažil, prostě byste to neslyšeli, protože nebylo zapnuto červené tlačítko. Tak teď nevím, jestli to mám celé, víte co, já to dám ještě jednou, protože mi to úplně ruší, jak jsem to teď celé zkazil. Takže já si připravím podkres, vy zapomeňte na uplynulé 2 minuty, tak hezké jsem to měl. Výborně. Krátce do 11:30 s Rádiem Čas už za chvíli pozvání do Ostravy Poruby, kde budeme i s našimi sluníčky a týmem Rádia Čas, nicméně teď je teď, aby si zasloužíte čerstvé horoskopy na celý víkend. Milane, co tam vidíš?
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota bude o něco klidnější než den předchozí. Nicméně stále budeme zápasit s porušováním dohod, zákonů a pravidel, a to pravděpodobně v souvislosti s milostnými úlety a partnerskými nezhodami. Vzhledem k tomu, že by nám měla skvěle fungovat intuice, tak ti, co s ní umí pracovat, budou vědět, aniž by znali fakta, a ti, co se budou snažit lhát a podvádět, budou mít obvykle smůlu, neb jejich záměry se vždy nějak provalí. Neděle by měla být o poznání příjemnější. Předpokládat můžeme mnohá smíření, příjemná milostná vzplanutí a užívání si života na poli sexu a vším, co k milostnému životu patří. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.
1: Rádio Čas.

Hity, které milujete.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším čtvrtečním hostem byl náměstek primátora statutárního města Ostravy Aleš Boháč. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
6: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
7: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
8: Ukáž. EU domy.cz. No Jani, fakt? A chystají dny otevřených dveří.
7: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
9: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. eudomy.cz.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Pozdravení, sobotní slunečné s Radimem na Rádio Čas. Na Facebooku, případně Instagramu najdete, prostě jsem tam přihodil jedno speciální víkendové video, dostalo název A kamarádkou roku se stává, mám radost, že vás baví, tak klidně ho pošlete mezi lidi. No a logicky se ptám, to už je taková trošku pointa celého videa, jestli vám někdy jako ublížil nějaký kamarád, kamarádka, zradil, jakkoliv činem, slovem, a jak to dopadlo, tak chodí další... No jak to mám říct, no hořkosladké příběhy někdy. WhatsApp číslo 776612800, můžete napsat, můžete namluvit audio, za chvíli se tomu podíváme na zoubek, nicméně musíme taky na čerstvý vzduch. S týmem Rádia Čas i s naším sluníčkem vyrážíme, no takhle, pro nás nedaleko a pro vás doufám, že taky nedaleko. Za chvíli se dozvíte víc, protože to bylo teda antré, co si budem. Čas. Rádio Čas.

0: Sobotní pohoda s rádiem Čas, počasí ideál na to vyrazit ven, na terasu, na zahradu nebo na nějaký třeba celodenní rodinný výlet. A kdybyste to měli blízko do Ostravy, tak pozveme dvojnásob i za naším promotýmem, ale to už vám řekne naše kolegyně Pája. Pájo, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Já bych řekl vlastně, že pokud máte rádi akce jako Dny na to, akorát trošku v menším a se spoustou sluníčka, tak se můžete podívat. No vlastně řekni, kde se zrovna nacházíš a co se tam děje?
1: Tak jsme v Ostravě v Porubě u Okresního soudu, je tady vlastně dneska Den bezpečí, už přípravy už jsou v plném proudu, dneska se návštěvníci tady můžou těšit na policisty, strážníky, hasiče i zástupce vězeňské služby. Mm-hmm. Budou se tady předvádět vlastně různé ukázky, kde budou řešit různé mimořádné situace, nebudou to jenom statické ukázky, ale i různé dynamické zásahy. Jako například vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla, zásah policie při zadržení ozbrojeného pachatele, práce psovodu, vyhledávání drog a podobné věci. Ukázky slaňování například, a jsou tady připravené i věci pro děti, jako jsou skakací hrady, poníci, my tady konkrétně máme malování na obličej, omalovánky, různé hry, tak určitě pokud nebudete vědět, co v sobotu, tak přijďte.
0: Já jenom připomínám, že za náš tým tam bude i v roli moderátora kolega Honza Gavelčík a ten to opravdu jako s dětmi a vůbec vlastně se všemi diváky umí, takže si můžete přijít okouknout jednoho z nás. Počasí vám přeje, předpokládám, že jo?
1: Je úplně krásně, jasno svítí sluníčko.
0: No, my jsme si řekli, protože program potrvá zhruba mezi 11. až 17. hodinou, že se zkusíme ještě po obědě spojit, pokud tam nebude, jak si sama říkala, moc kravál a trošku to zbilancujeme, protože by byla škoda jenom tak sedět doma. Takže Pájo, ať vám vyjde počasí, pozdrav mi všechny a ještě vlastně naslyšenou. Ahoj.
1: Děkujem, těšíme se. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity,

0: inspirováno takovým malým sobotním videem, který najdete, nebo které najdete na Facebooku, případně Instagramu Rádia Čas. Se dneska nemůžu nezeptat, jestli jste měli někdy kamaráda, kamarádku, kteří vám ublížili, ať už slovem, činem. Znáte to, jak se občas přetahujeme o ty, kteří se nám líbí a podobně. No a hlavně, jak jste si to vyřešili nebo nevyřešili. Iveta píše, no já budu jmenovat, ale asi vynechám jméno obce, zdravím do Rádia Čas a taky Andreu s Martinem, jo. Potkali jsme se, podnikali jsme spolu, bohužel to nedopadlo, to asi člověk nějak zvládne, to, že jsme jim půjčili ze sebe peníze z banky, aby nepřišli o dům s dvěma dětmi a dodnes nám to nevrátili, ani nesplácejí a dělají, že nás neznají. Věřím, že mlýny melou pomalu, ale jistě, buďte opatrní, komu věříte, i přesto, že se zdá, že je to upřímný člověk. Dneska dělají, že nás neznají. No, tak jak říkám, hořkosladké příběhy jsou to. Hezký den a více pohody přeji Iveta, Ivetko i vám, a ať to má třeba happy end, jakýkoliv, hlavně lidský. Míša, no, nejvíc bolí zrada od někoho blízkého a hlavně od sestry, pokud se ta osoba tak dá vůbec nazvat. To je důvod, že se s ní nebavím už 16 let a upřímně mi nechybí. Všem říkám, že jsem jedináček a nestydím se za to. Krásný den, první slunce. Tak pravda, vybral jsem téma, kde to může být někdy úsměvné, ale někdy taky hořkosladké, takže doufám, že dnešek pro vás bude mít samé happy endy. Za chvíli bude 11 hodin a nezapomeňte, že se nás najdete kdykoliv online na cesradio.cz, napříč republikou, digitálně přes DAB+, a kdybyste chtěli napsat, namluvit audio, já se zlobit nebudu.
1: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
2: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna. Zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: hity, které milujete.
1: Když už jsem zmínil, kde všude si nás najdete, cazradio.cz, webové stránky Rádia Čas, kde je i krásně přehledně předprodej na letošní megakoncert. Zatím to posíláme jenom tak více mezi vás, tedy nás, teda ještě jednou, prostě mezi vás, posluchači Rádia Čas, případně mezi naše bráchy z Rádia Čas Rok, ale potom, až to bude všude a vylepeny plakáty, tak horko těžko si bude člověk vybírat místo, které by třeba chtěl. Na megáči, kromě Davida Kollera, Olympiků, kromě Leny, plus speciální host Marpo, vystoupí i Europe. Chystají pro vás exkluzivní a doslova do písmene, protože bude svého času ojedinělý více než hodinový koncert, samozřejmě i speckou Final Countdown. Já osobně se těším na baladu Kerry. Takže kdybyste chtěli být u toho, cazradio.cz, naše webovky to jistí a čím dřív, tím lépe. Jenom říkám. Hello.

0: hádlí výjdu. Letem, světem, internetem, tam je konec konců pro vás i Rádio Čas, kdykoliv na casradio.cz se koukám, co je kde nového, a zdá se, že britský umělec Banksy o sobě dal opět vědět, ne ve světě, ale doma, bylo to konkrétně v Londýně, a už to nejsou jenom umělecké grafity, ale opravdu socha s velkým S. Konkrétně objevila se, pokud se nepletu, ze středy na čtvrtek na jednom takovém hodně rušném místě v Londýně a stvárňuje muže, který pochoduje s vlajkou v ruce, přičemž prapor mu kompletně zakrývá tvář. Prostě ten pár něčemu věří, předpokládám, že ne něčemu košer, ale moc se k tomu nehlásí a skrývá se a podobně. Takže hodně, hodně velká kritika, ale hodně zajímavé dílo. Jak přiznal, protože Banksy se k tomu přiznal, jak komentoval na svých sociálních sítích, trošku to tam zelo prázdnotou. No tak to vyšperkoval. Nikdy nevíte, jak tam dotyčné dílo zůstane, ale nicméně, pokud jako náhodou v těchto hodinách nebo dnech míříte do Londýna, tak si pláce už hodně chráněný, aby sochu nikdo neponičil, můžete prohlédnout. No a nebo můžete zůstat pěkně doma, na sluníčku, na terase, na zahradě a užívat si hity Rádia Čas aktuálně s Radimem. Za chvilku bude, no zrovna teď, 11.11. Tak si něco přejte a mějte fajnový den.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.

0: Tak možná i přípravy nějakého toho sobotního oběda, možná i na čerstvém vzduchu, když je počasí tak fajnové, v každém případě ať se nic nespálí. Kdybyste chtěli potěšit třeba i svou bránici, tak doporučuji Facebook, Instagram, Rádia Čas. Je tam nové video, opravdu ze života dostalo název A kamarádkou roku se stává. Tak víte co, já toho využiju, ještě jednou připomenu, na co se dneska ptám, samozřejmě odlehčeně, ale díky za otevřenost všem. A zeptám se teď kamaráda Marti, náš pravidelný, nepravidelný přispěvatel, aktuálně z Brna. Marťo, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. A chci tě pochválit za to video, je boží.
0: Děkuju, Marťo, je to tak život sám. Marťa mi chválí, protože tam hraje hrníček, který mi dal, to je ten kníratý hrníček, jo, tak jenom si trošku přihřál polívčičku.
1: Počkej, paruky.
0: Paruky jsi mi dal. Ještě něco jsi mi dal, Marťo? Tak a vzal mi 15 let života, v každém případě. Marťo, teď už vážně. Jednak jsem pro tebe připravil písničku a pro vás, pro všechny, kteří rádi romantiku, Rihanna a Unfaithful, pokud mi tedy krásně jako řekneš odpověď na dnešní téma. Měl jsi někdy v životě kamaráda, kamarádku, je to úplně jedno, který zradil, ať už nějakým činem, slovem, čímkoliv a hlavně, jak to dopadlo, tedy pokud to zveřejnitelné je?
1: Asi určitě, jako určitě, ale já myslím, že si to nějak asi ani nepamatuju.
0: Tak já ti to připomenu.
1: Já jsem tě zradil.
0: Ne, jenom si pamatuju, co mi říkáš. Co třeba ta kamarádka, které si půjčil byt?
1: Jo.
0: No tak
1: jo.
0: Pověz nám.
1: Já říkám, já ty špatné věci prostě vypouštím. Já byl v nemocnici, byl půjčený byt, teda jako ne, půjčil jsem byt, dával jsem mi klíče, bylo to jako na kytky a takový nějaký věci, a jsem měl ten byt
0: potřeba. Provoz, no, prostě, jasně.
1: Ale byla to dobrá kamarádka, pracovali jsme spolu, věřil jsem jí, velice jsem jí věřil, ale tam to nějak nedopadlo, ona v té době měla nějaký svý problémy, padla do koloběhu drog a když jsem se vrátil do nemocnice, tak byl trošku vybílený, no.
0: A ještě ho, myslím, pokud se nepletu, někomu půjčovala, že?
1: Nebo jo, nějakému tomu.
0: A o ní dneska něco víš, nebo vlastně?
1: Pokud jde mu to. Ne.
0: Nevíš. Člověk se pořád učí, takže jestli máte podobný, ale třeba ideálně i úsměvný příběh, jo, ať tady jenom nelkáme a všichni nepotřebujeme terapeuta, tak využijte WhatsApp a naše číslo.
1: 7766 12800.
0: Tak jo, přeju vám den bez špatných zpráv, Marťo, samozřejmě tobě den na pohodu, a protože vím, že obědváš trošku později, už víš, co bude dobrého na talíři dneska?
1: Vím, co bude na oběd, a ty víš taky, co bude na oběd, budu mít to, co jsi bylo včera na oběd.
0: Takhle, máš takzvanou ohřívačku, ne,
1: to mám ohřívačku, ano.
0: Marťa je ten typ člověka, který si uvaří v pocitově jako na 5 dní dopředu, on prostě rád vaří ve velkém, no, takže jo, takže bude ohřívačka.
1: Ale to není, že rád vařím ve velkým, ale když jsi sám a nakupíš nějaký věci, tak ty věci se prodávají ve velkém množství a občas je musíš udělat.
0: Ne, ty věci potom můžou zůstat v ledničce nebo v mrazáku, ale už se zase hádáme, ano? Takže tak, prosím vás, pište, nahrávejte, rádi vás slyšíme a hlavně den s úsměvem. Marťo, užij si svůj song.
1: Ahoj. Rádio Čas. Hity.

0: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
1: Ukáž? EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
0: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
2: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
3: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
4: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete.

0: Teď budu na Radio Čas, mimochodem krásné dopoledne všem, dělat trošku chytrého. Víte, co je takzvané Dunbarovo číslo? Byl to britský antropolog Robin Dunbar a ten definoval, že lidský mozek je schopen udržet plus minus takové ty stabilní sociální vztahy s maximálně 150 lidmi. Jo, co znamená? Jako známé, kolegy, širší přátelé, teď nemyslím hluboká přátelství, ale prostě lidi, které známe, tak nějaká 150. Co se týče nejlepších přátel, tak většinou je potkáváme kolem 21. roku svého života a takhle bychom mohli pokračovat. Já prostě dneska ptám, jestli jste někdy potkali kamaráda nebo kamarádku a prošli vám životem, ublížili činem, slovem a jak to dopadlo hlavně. Další zpráva přes WhatsApp dorazila od Renči, hezké dopoledne rádio, moje máma říkávala, kamarádka největší zradka. Já mám kamarádku od svých 15 a můžu říct až do dnes, mám jich i víc a jsou to ti, kteří vás nezradí v žádné době, pomůžou, když vám ouvej, je s nimi sranda a na nic si nehrajou. Nemám ráda falešné lidi. To je hezké, Renčo, já to beru, takže jestli chápu dobře, nebylo vám nikdy ublíženo ze strany kamarádů. To jsem chtěl slyšet, výborně. Nějaký jiný příběh, jak říkám, jen houšť, Facebook, WhatsApp a hity, které milujete. Tam se nic nemění, i teď před sobotním obědem. Zikmundům ještě jednou hezký svátek a pohodu nám všem.
1: Hity, které milujete. Radio Jazz.

Tak se koukám, kde se co šustne. Zdá se, že Ben Cristoval po menší pauze a velmi náročném roce 2025 se chystá na další velkou show. Příští rok, 1.10. se vrací se svou Big Bang Show do O2 Areny. No ale ještě předtím v Ostrava Aréně u nás, v České republice, v Ostravě, budeme mít taky vzácné hosty. Za tým Rádia Čas vás zveme na Olympiky, na Leny, spolu s ní vystoupí i Márpo mimochodem. Chybět nebude ani taky David Koller se svou solo jízdou a v neposlední řadě velká třešnička na dortu, jedinečný koncert široko daleko, alespoň v rámci jejich kariéry rozhodně, Europe. Europe slaví 40 let od desky, která je takzvaně udělala Final Countdown, a to všechno součástí megakoncertu Rádia Čas. Letos 21. listopadu to nejpodstatnější najdete na webu cesradio.cz, včetně předprodeje. Já jenom posílám dál, přeju vám krásnou sobotu, za chvíli bude 12 hodin, takže k obědu dobrou chuť a užívejte další hity, které milujete dneska s Radimem.

0: dobrých doplňků. XXX Lutz.
1: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
2: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
3: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

Bruno Mars, ale taky Lady Gaga, žena mnoha tváří, možná i těch profesních, což si teď trošku nahrávám, protože jsem se dočetl. Je to takový krásný článek o tom, že nikdy není pozdě začít dělat nové věci. A hodně mě to překvapilo, Oscarová herečka Nicole Kidman teď bude nějaký čas, tady kromě herectví, věnovat svou pozornost na

Angličan Daniel Day-Lewis, který dokonce nějaký čas strávil v Itálii, ve Florencii, kde několik měsíců se učil šít boty pod dohledem velmi slavného mistra Ševce. Takhle bychom mohli pokračovat. 90. léta 20. století herečka Gina Davis, prý jedna z nejinteligentnějších v showbiznesu, se pokoušela dostat na olympiádu a myslím, že jí to šlo docela dobře, co se týče lučišnictví, hezké slovíčko na rozmluvení pro moderátory. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Prostě nikdy není pozdě začít něco nového. Asi bych si měl z toho taky vzít nějaký příklad. Masáže mě hodně vždycky fascinovaly. Psychologie rádio. Vím, jak to mám s učením, takže nevím, rozhodně dáme někdy jako samostatné téma, jenom posílám dál k uvážení. Pokud teď někde sedíte tam na křesle, koukáte se na slunečnou oblohu a říkáte si, co se svým životem, vždycky je něco. A my vám k tomu budeme hrát. Rádio Čas, hity, které milujete, a doufám, že i odpolední pohodu nám všem. Rádio Čas, hity, které

Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.

0: počasí přímo volá k tomu, abychom třeba i poslech Rádia Čas užili při nějaké procházce, při běhu, při práci na zahrádce, společenské grilovačce, oslavy a podobně. Dneska, zítra, dokonce i v pondělí jsem koukal, teploty budou v průměru kolem těch 24-25 stupňů, takže proč si to neužít společně, když jsem zmínil nějaký ten pohyb na čerstvém vzduchu tento týden, a to opravdu cením, jsme řešili i tělocvik. Pro mě, přiznám se, během základky i střední velká noční mura, ale zdá se, že každý, až na pár výjimek, asi dejme tomu 80% z vás vždycky měli něco, každý měl jako nějakou noční můru. Většinou to tedy u vás vítězil šplch.
1: Já jsem se netěšila na tělocvik, protože jsem měl spojený tělocvik s klukama, takže jsme museli hrát florbal a takové hry, takže mě to moc nebavilo.
2: Je to úplně ta stejná věc, která mi nejde ani v životě, a to je podlezání.
3: Šplch na laně.
4: Výjimek. Asi plavání, to mě nebavilo.
5: Největší noční můrou určitě byly jakékoliv míčové hry, ale nejčastěji to byl určitě fotbal.
6: Největší noční můrou bylo šplhání. Neměla jsem takovou sílu v rukách.
7: Teoreticky nic. Všechno jsem se snažila jako zvládat, naučit se, co nešlo, tak jsem trénovala doma před barákem.
8: Asi lezení po lanech nebo tyčích, protože se nedokážu jakoby zachytit.
0: No, vždycky bylo a je co probírat. Já jenom připomínám, že i dneska trošku sonduju, tak kdybyste se chtěli podělit, měli jste někde kamaráda nebo kamarádku, kteří vám ublížili slovem, činem, prostě zradili, a jak to dopadlo? Vyříkali jste si to? Nebo když tak, hoďte zprávu. 776612800.

0: Technický den je opět tady. Skvělé kapely, 28 atrakcí a stanovišť, včetně bohaté automotozóny. To vše v sobotu 16. května v areálu Třinecké Werk Arény. Opět a Radeček, STS, Alkehol, Janek Ledecký, Kolárovci, Marpo a Dimitri s Noidem Bártou. Výhodný předprodej vstupenek od 1. března. Více na hutnickýden.cz.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: mám na teba chuť.
1: Jeden hit za druhým na Radio Čas. Teď se hodně mluví o Markovi Ztraceném. Jednak po delší pauze nám přispěl novou muzikou. Jednak chystá, a to můžu prozradit, se mi dobře pamatuje, den před mými narozeninami, pravděpodobně největší koncert své kariéry, ne pravděpodobně, rozhodně. Pražská Letenská pláň 7.6.2026, takže to klepe na dveře, kde si v premiéře s vámi živě dá jednu z nových písniček, kterou teď přizdobil i videoklipem. Stejně jako Hanka, když jsem byl malý kluk, který Hanka Zagorová zpívala Pátek, pamatujete si ještě na písničku Pátek, tak Marek Ztracený v podstatě pokračuje i v 21. století modlitbou za pátek. Jinak doporučuju skvělé i doprovodné video, hlavně taková ta závěrečná třešnička na dortu v podobě vystoupení Petra Čtvrtnička, takže kdo ještě neviděl, dejte si. No a právě teď ta hudební ochutnávka na Rádiu Čas. Nevím, jestli na Letenskou jedete nebo ne o prázdninách, ale myslím, že to bude velké. Stejně jako tento song. Ať se hezky poslouchá, dobré odpoledne s Radimem.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Tak někdo si vyzkoušel moje... Co je?
1: To je zajímavé, přijdu si trochu jak masařka, ale ne, člověk, lidé si dávají růžové brýle, aby viděli svět růžověji, a Ráďa Bednář má fialové. To je krásné.
0: Ale hlavně, že mám strašně dlouho.
1: No máš je hlavně upatlané, no.
0: Ne, jsou upatlané, jsou taky pobité, ale pořád je nosím. Před týdnem mi spadly v metru pražském a já jsem se na ně ještě v tom metru šlápl.
1: Ale taky umělec.
0: Ale samo jsem si je opravil a podobně, jo, a nedám na ně dopustit.
1: Já si teďka, víš, co připadám, jak ty slavné hvězdy, jak oni nosí
0: jo,
1: ty...
0: Jo, nevypadáš jako masařka vůbec.
1: Brýle, jo. Tak, jak nosí ty brýle i v těch vnitřních prostorech.
0: Ano, přesně tak.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak abych vám řekl, kdo to je, tak tou masařkou je kolegyně Kiki, se kterou jsme se zdravili vlastně včera už ve svátečním vysílání Rádia Čas.
1: Ano.
0: Tak jsme se přišli pozdravit, no a teď je možná trošku na vážno, protože já jsem otevřel dneska takové téma, tak se ptám i tebe.
1: Počkej, já si sundám ty brýle,
0: no, přesně
1: na tebe
0: tak, vidím. Jestli jsi měla někdy kamaráda nebo kamarádku, kteří ublížili slovem, činem, jestli zradili, vykomunikovalo se to, nebo se vaše cesty rozešly, protože na druhé straně posluchačů je to docela otevřené, teda se přiznám, takže jsou takové případy.
1: No, jako určitě jsou to bezesporu. No, jak vidíš, tak já hodně přemýšlím. Mm-hmm. Takže to znamená, že to asi nebylo nic, co by mě nějak zásadně ranilo, mm-hmm, a že by to byl ten člověk, který jako v tom životě měl být, ale vzpomenu to teda trošičku z jiného hlediska. Mám opravdu jako jednu z nejbližších kamarádek, úžasná moje Donička, za kterou fakt jako bych i dýchala, kdyby to bylo potřeba, protože to je opravdu baba na svém místě.
0: Je to jméno?
1: Jo, ona se jmenuje Dona a má ségru Taru. Jejich mamča ujížděla na Beverly Hills 920.
0: Jo, to přesně tak, jo.
1: Jo.
0: Myslím dokonce, že rodiče dali Madonna a jenom, že to má zkrácení jako Dona.
1: Ne. Tam to ještě netáhli, ale možná, kdyby měla tehda maminka ještě třetí dceru, tak možná by to byla ta Madonna. No nicméně, s Doničkou jsme měli, ty brďo, asi před 4 lety, takové období sucha, tomu říkám, kdy došlo k nějakému nedorozumění a opravdu jsme spolu zhruba rok jako vůbec nekomunikovali, jo. A potom jsem měla narozeniny, ona teda udělala ten pomyslný první krok, napsala mi hrozně hezky, načež já jsem teda reagovala, že mě to opravdu mile překvapilo a potěšilo a že kdyby měla zájem, takže bychom si to mohli spolu mezi sebou jako vykomunikovat, sednout, popovídat si. Mm-hmm. Stalo se tak a od těch dob je opět a tady zase pro mě naplno. Musím teda říct, že ona tady naplno pro mě byla vždycky, ale já kolikrát jsem říkala, že já jsem opravdu někdy jako kámoška na
0: neviděla,
1: baterky.
0: Neviděla, neslyšela. No,
1: že jako jednak jak já zapomínám, jo, tak někdy chudák, prostě narozeniny mi jej utekly, to bylo fakt šílené. Takže od těch dob se fakt snažím být lepší kamarádkou, snažím se jako i více kontaktovat, protože je pravda, že vždycky to bylo hodně na té její straně a jak se říká, že jo, to nefunguje, když prostě do vztahu jakéhokoliv dává jenom jeden a ten druhý se jenom veze. A já jsem bohužel teda byla ta, co se vezla, takže jsem asi tak nějak jako potřebovala nějaký ten podnět, aby mě to nakoplo, otevřelo mi to oči a musím říct, že opravdu to je člověk, který se mnou mě stál po boku v těch nejtěžších životních fázích a no opravdu jako takovou kamarádku bych, přátelé, přála vám všem.
0: No, a dneska se ptáme na pravý opak, jo? Takže tak, mimochodem, tak
1: já
0: u vás
1: to
0: bylo...
1: Já jsem zase do toho pozitivního svedla.
0: Bylo to o komunikaci, vždycky je to o komunikaci.
1: Ano, to jako za mě, to je vždycky o tom.
0: Když tak hoďte ještě zprávu, WhatsApp, klidně můžete i namluvit audio 7766 12 800, pár jakoby těch špetek tady ještě mám, až půjdeš tady odsud, protože jsme řešili, do jakého sluníčka, do jakého tepla půjdem, protože už já jsem zapl klimu, aby se tady trošku dýchalo.
1: Jsem si říkala, že tu máš nějak lepčej.
0: Ne, musel jsem, jako decentně, člověk musí s rozumem, ale decentně, tak co tě dneska čeká ještě?
1: Čověče, dneska samé příjemné věci, procházka, odpočinek, skákání přes švihadlo, pozor, vrhla jsem se do toho, prášila jsem zaprášené švihadlo a začalo mě to i bavit a jako tak nějak užívání. Jo, prosím, a ještě na autíčku budeme dělat, vidíš?
0: Jo, a ještě sondáž, protože jsi majitelkou pejska, tak jako jestli už sbírají nějaké breberky, jako jestli už je čas klíšťat, nebo...
1: Rádio, čas klíšťat, normálně nebudeš věřit, ale je snad
0: věřím,
1: od začátku
0: se ptám.
1: Března. Mm-hmm. Šílené, no možná už ježiš. Konec února, ježišmane, fuj, to musíš...
0: Já jsem mi hladil. Ale má něco nějaký příprav?
1: Klidu, ano, jo. Právě, my už od toho prvního momentu, kdy jsem našla první klíště, což bylo zrovna nějaký víkend, tak říkám tak a hned po víkendu musím volat panu doktorovi a my užíváme takovou tabletku, která je velice účinná a musím říct, že můžu udělat reklamu, no přátelé, kdo máte zvíře, tak bravek to, jedině za mě, protože je to fakt super, když jsem jí našla klíšťaka, tak normálně zeschlý, chcípnutý, takže... Za mě špica.
0: U nás tam, kde já jsem vyrostl, se říká vepřovému, nebo přesně řečeno prasátku bravek, jo, takže tak naopak.
1: Jo, to taky, ale ne, to, no to, tak možná se z něho potom taky to prasátko jako v druhém životě stane,
0: to
1: ale
0: už je jiná, to už je jiná vesnice. Moc děkuji za povídání.
1: Já taky, přeju ti krásný zbytek směny, no a užívej víkendu, stejně jako vy, přátelé.
0: Pište a nahrávejte a hlavně pohodu nám všem, o tom to je. Radio

0: Slunce, kam se podíváš, tady alespoň tak jako v těch nejbližších zónách, kde můžete poslouchat Rádio Čas, máme krátce po 13. hodině. No a na lince za náš promotým, za naše sluníčka ještě jednou Páju. Pájo, ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj, zdravím.
0: Tak v rámci naší centrály Rádia Čas doslova zdravím za roh, protože jste v Ostravě Porubě na hlavní třídě a já jsem říkal, že ještě jednou zasondujem. Takže co se tam odehrává, s jakým úspěchem, jestli třeba i lidi mají zájem přijít, protože, no povídej, přehání.
1: No určitě, dneska je tak krásně. Určitě si nezapomeňte sebou opalovací krém, protože už začíná sluníčko pálit. Jsme tady...
0: Ano, povídej, ano. Promiň, jsme se oba nadechovali, máš slovo.
1: Jsme tady vlastně na Den bezpečí v Ostravě v Porubě, tady kousek od vedle soudu. Tady momentálně probíhají ukázky bojového umění klubu judo. Za chvilku proběhne i ukázka výcvíkových pejsků, následně potom i koní a potom nám i hasičský záchranný sbor ukáže, jak slaňuje zraněného z obytného domu a také vyprošťování z auta, takže je tady určitě bohatý program.
0: Je, teď si myslím, že na tebe někdo mluví a že tě přerušuje.
1: Jo. Takže to jo, já jsem tady šla takhle bokem.
0: Program, jo, dobře. Já už jsem viděl na sociálních sítích, tady na třeba Instagramu Rádia Čas, jak je tam kolega Honza Gavelčík v roli moderátora, má tam všechny rozestavěné jako figurky a jednotlivě jakoby uvádí, co kde bude a jak tak dál. To znamená, kdybychom teď po obědě, až nám trošku vytráví, ještě vyrazili s dětmi, třeba i za vámi, tak zabavíme se určitě ještě v nejbližších hodinách, je to tak?
1: Určitě, my jsme tady až do 5, je tady bohatý program. Zase děti si tady určitě přijdou na své, protože my tady máme konkrétně malování na obličej, máme tady různé hry, a je tady vlastně i skákací hrady, tady jsou, můžou se tady děti projet na poníkovi, můžou se tady vyzkoušet zastřílet. Je tady toho opravdu spoustu.
0: Takže ještě jednou Porubský den bezpečí vlastně dole na hlavní třídě u soudu na té louce, že jo, jestli říkám dobře.
1: Jo, přesně na louce.
0: Hlavní program a tým Rádia Čas je s vámi u toho. Pájo, pozdrav mi všechny, pozor v té trávě na klíšťata a díky moc a ti taky uteče sobota. Ahoj.
1: Taky děkuju, těšíme se.
0: Sasradio.cz, tak kdybyste chtěli vědět o dalších akcích, kdybyste se nás chtěli poslechnout nebo si koupit lístky na Megáč, najdete nás právě tam.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Naším čtvrtečním hostem byl náměstek primátora statutárního města Ostravy Aleš Boháč. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
4: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
5: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: Takže za chvíli víš, nevíš a připravte si nervové závity. Říká se to tak?
6: Mozkové.
0: Děkuju. A došel jí mozkový závit.
6: Moje nervy.

Letem světem internetem, kde najdete i Rádio Čas, kdykoliv na casradio.cz, koukám, že jsem zase přišel o nějakou zásadní informaci. Já jsem se vždycky myslel, že nejdražší poštovní známkou světa, takovou tou sběratelskou, je moudrý Mauritius, hezké na rozmluvení. Tak takhle určitě je, ale aktuálně nejdražší je rozhodně poštovní známka One Cent Magenta. Občas se jí říká taky britská Guajana, no já jenom, že právě ona, tahle ta perla, ten poklad, bude během léta nebo koncem léta k vidění i v České republice na výstavě Poklady světové filatelie. Bude to v Pražském obecním domě a tenhle ten skvost opravdu výjimečný, jehož cena se odhaduje na víc než 250 milionů korun, bude k vidění pro všechny fanoušky filatelie, ale

0: možná i pro lidi, kteří si vždycky říkají, jak taková malá věcička může stát tolik peněz, jo. Výstava bude od 29. srpna do 6. září, takže pár dní, připravovala se několik let a pokud se nepletu, tak na ní bude ještě další perla, když tak si pogooglete, ať tady nevysvětluju historii jednotlivých známek, které se říká Převrácená Jenny a taky má zajímavou historii, no, co si člověk nedozví z rádiem Čas. Tak to máte tip na konec prázdnin, ale my se teprve těšíme na jaro, májové jaro v plném rozpuku a ty další dny teploty opravdu budou přát v průměru kolem 24, 25 stupňů, tak ať už děláte cokoliv, pohodu všem, aktuálně s Radimem a další hity, které milujete. Užívejte! Yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak nevím, jestli to nazvat siestou, možná máte pracovní povinnosti podobně jako já, i když já říkám, povinnosti to nejsou, spíš radosti. Radio Čas, ty, které milujete a radím, pěkně vás zdravím. No, v každém případě, kdybyste měli zítra volno, tak jenom připomínám, že ve Strážnici se bude slavnostně otevírat Baťův kanál a od 13 hodin odpoledne vás čeká pestrý program, celá rodinka si přijde na své, takže klidně vemte i děti. No a potom výhledově ještě pro vás, kteří si rádi tancují, další prodloužený víkend, který startuje pátkem, takže 8.5. od 20 hodin velká Oldies Retro Party v Bum Bum Comedy Clubu v Ostravě. Tak tolik tak letem světem, co se kde šustne. V Moravskoslezském kraji zůstáváme a aktuální novinky, ostatně jako vždycky v tento čas má pro vás kolegyně Marcela Fabianová.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj i letos spouští cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Zároveň otevírá i anketu Osobnost Moravskoslezského kraje a ocenění dobrovolník. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v září a více podrobností dodává hejtman kraje Josef Bělica.
3: Ceny za společenskou zodpovědnost nebo i osobnost Moravskoslezského kraje vyjadřuje především respekt a úctu, ať už k firmám, organizacím nebo jednotlivcům, kteří dělají něco navíc, jak pro občany Moravskoslezského kraje, tak pro Moravskoslezský kraj jako takový. Myslím si, že ta společenská zodpovědnost je nesmírně důležitá. A my, byť se ta pravidla soutěže průběžně mění, tak se snažíme reagovat vždycky v daném roce na aktuální dění.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj opět podpořil i další sociální bydlení v regionu. V Pržně na Frýdecko-Místecku v areálu organizace Náš svět nechal vybudovat dva malé domky rodinného typu pro 8 lidí s mentálním postižením a náročnými potřebami. Projekt za více než 20 milionů korun vznikl díky evropské podpoře a rozpočtu kraje. A jak nám prozradil nám místek hejtmana Stanislav Kopecký, klienty čeká domácí prostředí.
4: Super je, že každý klient má svůj samostatný pokoj. Určitě se každému musí v tomto domečku líbit, protože je to nové a je to i funkční a jim přeju krásný pobyt. A co by mělo zaznít, to je pobyt ne na několik měsíců, ale na celý život.
2: Klienti budou podporováni hlavně v oblasti vedení domácnosti, nakupování, také hospodaření s penězi, upevňování kontaktu s rodinou a přáteli, trávení volného času nebo dokonce hledání zaměstnání. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
5: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou.

0: Pozdravy za celý tým Rádia Čas, většinou slunečné, víkendové, což mi připomnělo ještě jednou pro ty, pro které víkend teprve začal a myslí optimisticky, že teprve sobota, neděle před námi, tak čerstvé horoskopy s naším dvorním astrologem Milanem Gilnerem, ať víme, jako, jak se podle toho zařídit.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota bude o něco klidnější než den předchozí. Nicméně stále budeme zápasit s porušováním dohod, zákonů a pravidel, a to pravděpodobně v souvislosti s milostnými úlety a partnerskými nezhodami. Vzhledem k tomu, že by nám měla skvěle fungovat intuice, tak ti, co s ní umí pracovat, budou vědět, aniž by znali fakta, a ti, co se budou snažit lhát a podvádět, budou mít obvykle smůlu, neb jejich záměry se vždy nějak provalí. Neděle by měla být o poznání příjemnější. Předpokládat můžeme mnohá smíření, příjemná milostná vzplanutí a užívání si života na poli sexu a vším, co k milostnému životu patří. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gilner.
0: Vypadá to na příjemný víkend, hlavně ta neděle, jak jsem slyšel, má teda pozitivní přísliby, takže ať už vás napadne dělat cokoliv, ať se to daří. A kdyby to mělo být něco bláznivého, netroufáte si, troufněte si. Mě teď zaujalo pár dní stará zpráva z Belgie, kde se konal už další ročník, v podstatě světový ročník soutěže v imitování racků. Sjelo se tam hromada účastníků ze 16 zemí světa, tady hlavně Evropy, a jako nenajdete vítěze, protože každý mě dojímal jinak, třeba, dávejte pozor, jo? Tak to nejsou radci, to jsou lidi a užívají si to někteří v kostýmech, takže ať už to bude cokoliv bláznivého, pokud tím nikomu neubližujeme, pojďme se radovat ze světa. Když k tomu bude v uších ještě muzika z vlny Rádia Čas, jsme rádi jako malí kluci. Přeju vám krásné odpoledne, no a za chvíli vám dopřejeme hodinku s pořadem Energiemi, takže slovo pro kolegy, no a za mě a celý náš tým hlavně pohodu a užívejte dál víkendovou siestu s Rádiem Čas.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
6: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
7: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
6: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
8: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. eudomy.cz.
9: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Vítejte u další epizody podcastu Energiemi. Dnes se budeme věnovat tématu, které je mnohým z vás určitě blízké, běhu. Ať už patříte mezi ty, kteří si ráno obují bot jen pro radost z pohybu, nebo se připravujete na svůj další závod, běh v sobě spojuje svobodu, disciplínu a sílu překonávat vlastní limity.
0: Posloucháte podcast Energiemi a Martinem Riglerem.
1: Pozvání do dnešní epizody přijal zakladatel projektu A-Training, který pomáhá běžcům všech úrovní zlepšovat výkonnost, techniku i vztah k pohybu. Budeme si povídat o tom, jak začít běhat s radostí, jak trénovat chytře a efektivně. Původně triatlonista, má obrovské zkušenosti a je autorem unikátního tréninkového systému a specifické běžecké metodiky. Je zároveň profesionálním trenérem, který v trénování sportovců se věnuje už 30 let. Mimo trénování se zabývá také vzdělávací činností, tedy předáváním vědomostí a zkušeností mladým trenérům a vytváří nové postupy v problematice vyhodnocování tréninkového procesu a skladby tréninkových plánů. Mým dnešním vzácným hostem je Josef Andrle. Já tě zdravím, Pepiku, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak a ať nezačínáme tak jako oficiálně, tak řekni mi, jak se vůbec zrodila tvoje vášeň pro běh?
2: Já, když jsem tě poslouchal teď tu úvodku, tak jsem si uvědomil, že ten čas strašně rychle letí a ty texty, které jsme poskytovali, že už jsou zase třeba o 5, o 7 let starší, takže ono už trénuje vlastně ne 30, ale třeba 37, 35 let, což je jako svým způsobem hrozný. A jak se to rodilo, je velmi jednoduché. Já jsem vášnivě hrál tenis od svých 11 let. Začal jsem poměrně pozdě na tenis, abych to někam dotáhl a k tenisu jsem potřeboval mít kondici a někde v těch 16-17 jsem začal hledat možné kondiční tréninky pro tenis. A tehdy byla dostupná se jediná literatura, nějaký australský systém podle Newcomba a Roda Lavera, tady těch ikon tenisových. A oni tam měli neskutečně zpracovaný postup tréninku a byl tam zařazený běh. Prostě lesní běh, oni to neměli nějak jako specifikované. Já jsem začal běhat, hrozně mi to začalo bavit. A postupně to přerůstalo na vášeň, když jsem potom šel na vysokou školu, tak to přerůstalo ten běh vlastně a ta kondiční záležitost, ten tenis. A ten tenis se stal jako druhořadým, tam jsem občas jen zahrál na vysoké škole. A vlastně jsem se začal pohybovat. No a tehdy vlastně začal vznikat triatlon. To bylo opravdu v těch 80. letech. Triatlon byl úplně novinkou. Tehdy ještě Ironman nebyl Ironman, ale byl to železňák a bylo to opravdu, jako kdo to absolvoval, vydržel to, tak to bylo něco. U nás to byly opravdu úplně takové první vlaštovky. A já jsem někde ve 22, 23 letech možná neopotřebovaný ještě po studiu na vysoké škole nebo v rámci jsem absolvoval první triatlon, absolutně mi to pohltilo, jenže jsem nebyl úplně dokonalý plavec, takže jsem postupně začal dělat duatlony, které byly takovou náhradou nebo takovou alternativou a potom jsem se zase vrátil k těm dlouhým Ironmanům už, protože to plavání na té dlouhé distanci se přece jenom dalo ještě dohnat, to horší plavání nebylo úplně tak špatný, já jsem se potom nějak tak proplaval k průměrným výkonům, ale rozhodně ty výkony na kole a v běhu byly mnohem lepší. A měl jsem obrovské štěstí, jenom abych to dopověděl celou tu kauzu, proč ten běh, protože v tehdy opravdu těch trenérů moc nebylo, protože triatlon byla nová disciplina a zkombinovat tři disciplíny je svým způsobem těžké, ale zase je to velmi příjemné pro trénink, protože ty disciplíny se výborně doplňují. To bylo opravdu geniální, že se tehdy v té hospodě tam někde vsadili, kdo je lepší, jestli cyklista, běžec nebo plavec a dali to dohromady. A já jsem se setkal s trenérem nebo s trenéry, tehdy to byl Zdeněk Truxa, tím toho zdravím, který mi předal obrovské nohu a z hlediska jako běžeckých dovedností, vůbec principu tréninku, tvorby tréninku, fyziologie zátěže, oni to měli neskutečně propracované, to byla skupina, která pracovala tehdy kolem výkonu Jarmily Kratochvilové a bylo to fantastické setkání, takže ten mi dal obrovský základ, který mi škola neposkytla tehdy, protože oni byli praktici, že jo, to bylo úplně něco jiného a tak to vlastně vznikalo.
1: Dobře, půjdeme o pár let dál. Co tě vůbec vedlo k tomu založit A-Training a jaká byla tvoje představa a vize?
2: Taky zajímavé, protože A-Training se na trhu pohybuje poměrně dlouhou dobu. Já jsem potom vlastně pracoval hlavně s mladými lidmi a myslím si, že to je správně, aby člověk předával ty zkušenosti, takže jsem založil firmu Andrle Sport, kde jsem pracoval s trenéry, většinou s lidmi, kteří vystudovali sport někde na vysoké škole nebo nějakým způsobem byli bývali výborní sportovci. A já jsem poměrně dlouho je vzdělával a poměrně dlouho jsme spolupracovali v různých sportech, na různých úrovních. Pracovali jsme pro různé sportovní agentury a zaštiťovali jsme přípravu nejrůznějších sportů. Já třeba sjezdové lyžování, ale i hokej, fotbal, ostatní. A ten Andele Sport v podstatě jakoby splnil svoji úlohu, já jsem je pustil na svoji dráhu a chtěl jsem se věnovat tomu, co mi bylo nejbližší, to znamená základy a rozvoj lokomoce, lokomočního pohybu, pohybu jako takového a v podstatě běžeckého pohybu. A trénink vznikal před možná 5-6 lety a jeho cílem bylo věnovat se všem lidem, kteří potřebují běh jako základní lokomoční dovednost v různých sportech. Takže opravdu jsme byli zaměřeni na nejrůznější možnosti pohybu od OCR závodníků přes skialpy a běžecké lyžování, protože jsem tam měl i výborného bývalého závodníka v běhu na lyžích a tak dále. Ale zjistili jsme, že to trošičku působí jako nedůvěryhodně, že v podstatě ty běžci jsou tak ortodoxně nastavená skupina, že chtějí jenom ten běh, takže jsme od toho upustili a celé jsme to switchili zpátky a dneska A-training je hlavně o běhu v nejrůznějších formách a teď tam teda nově přibyla cyklistická sekce, protože máme tam výborného bývalého cyklistu a výborného odborníka, takže chceme i tenhle ten segment, on je docela podobný, i když to spousta lidí si nepřipouští, ale je opravdu z hlediska zátěže tvorby tréninku podobný. Takže máme takové dvě odnože a ten fokus na ty běžce je primárně samozřejmě.
3: Posloucháte podcast Energie Mine Rádio Čas. Dneska si povídáme s Josefem Andrlem a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s odborníkem Josefem Andrlem.
1: Když jsi řekl běžci, ty si ten trh běžecký sleduješ už spoustu let a kdyby se podíval zpátky, jak se změnila ta běžecká komunita za těch posledních pár let?
2: O tom jsem teda nepřemýšlel a je to asi na hodně dlouhé povídání, ale změnila se obrovsky. Od samotného vybavení často můžeme vidět teďka na Instagramu, na těch sítích, ty reelsky, který vlastně to ukazují, jako když člověk vyběhl v 80. letech, co potřeboval, a když vyběhne teď, kolik je to přípravy.
3: To jsou takové ty fany.
2: Ano, co všechno musí splnit, aby byl připravený, aby vyběhl, to je samozřejmě nadsázka, ale ono to tak opravdu trošku je. Já když jsem začal v rámci sportovní vědy a diagnostiky a sledování, protože máme laboratoř a děláme vlastně kompletní zátěžovou diagnostiku a rozbory a tak dál, tak když jsem tehdy začal spolupracovat s prvním sportovním lékařem, který byl tehdy v Šumperku a byl opravdu velmi, velmi to bral sofistikovaně a opravdu se snažil s tím pracovat, tak on měl první Polar Sport Tester, což si pamatuju, 3000, to snímalo snad po minutě, ten tep, pak to průměrovalo a to bylo něco, mi tehdy vlastně Polar v 80. letech a opravdu to byla obrovská krabička, která byla na ruce, dív to ruku neutrhlo, takže ty začátky byly opravdu liga stovkařů a tak bylo to trošku jiné v tom, že opravdu ta masovost tam nebyla, ten běh byl spíš považovaný za jakousi trošku, ne úplně úchylku, ale něco zvláštního. Dneska je to úplně jinak, naopak kdo neběhá, tak je zvláštní dneska. A ta zvláštnost byla v tom, že ti běžci opravdu to běhali, předávali si ty zkušenosti, nebyla žádná strava, nebylo jak to předávat, takže si to předávali tím osobním kontaktem a běhali poměrně dobře všichni. Což bylo jako zajímavé, na to poukazuje spousta bývalých běžců, že když se sešli na závodech, tak běžet 10 km za 35, 34 až já nevím, 38 minut nebyl žádný problém. Dneska to je jo, pane, výkon.
1: Jako Jo. Já se mi vybavila situace, kterou jsem zažil. Já jsem žil nějakou dobu na vesnici a když jsem na té vesnici, jsem se přestěhoval z města na chvilku na vesnici a vyběhl jsem, tak jsem byl ten podivín. A po nějakých 10 letech to bylo jinak. Už tam běhalo spousta lidí z těch domečků, vybíhali po ránu nebo večer. Už jsem nebyl jediný podivín, bylo nás víc a úplně s tím souzním. Tak už jsi mi odpověděl na jednu otázku a to tu, že se k tomu běhu nebo k těm běžcům samozřejmě stavíte hodně vědecky, že to není jenom o tom, že prostě hele, tady máš tenisky a běhej, ale určitě by nás zajímalo, jaké typy běžců k vám vlastně chodí. Chodí tam začátečníci, hobíci anebo opravdu ti top sportovci?
2: Je to bez omezení. K nám chodí běžci, kteří už si něco buď zažili, vyzkoušeli, nebo se chtějí jakoby stát běžci a chtějí to dělat od začátku v uvozovkách, nebo pokud možná správně, co nejlépe. A pak je to spousta běžců, kteří prošli už nějakou katarzi nějakým zraněním a neví si s tím moc rady a vyzkoušeli všechny možné fyzioterapeutické tréninkové postupy. Takže ta škála je obrovská. Jediným takovým jako společným pojítkem, že my opravdu se

0: věnujeme v tom programovém vybavení nebo v tom opravdu programovém zajišťování, protože to není neomezené, ta kapacita těch lidí, kteří pracují v atréninku těch trenérů, tak pracujeme s lidmi, kteří opravdu to jako chtějí a my říkáme jen pro ty, kteří to myslí vážně, ale ve smyslu vážně, že opravdu se to stane jejich vášní, nevymění, já nevím, svoji rodinu za běh, to v žádném případě, ale opravdu plní ty věci, které si domluvíme v rámci těch programů tak, že i trenéry to neskutečně naplňuje a ten posun je potom vidět a je to prostě to, co nás baví, to, co chceme dělat. Čili nechceme dělat nějaké jednoduché a víceméně stejné tréninkové programy pro nějakou masu běžců, takových trenérů a takových možností dneska je spousta, ale opravdu si hlídáme to nastavení ve všech těch segmentech, který ten běh dnes obnáší tak, aby byl udržitelný, dlouhodobě zdravý, provozitelný, aby ho bavil a aby tam byl nějaký posun.
1: Já jeden takový malý koment, ono se říká, že běžec se připozná podle toho, že má doma víc běžeckých bod než těch civilních, tak to prý už je běžec údajně, ale beru to jako s nadsázkou tady toto. Když se člověk rozhodne, že bude běhat, co by měl udělat jako první věc?
0: Já jsem se bál, že tahle otázka nepadne a padla, je to dobrý. Takže co by měl udělat? Měl by se rozhodnout, že začne běhat. A rozhodně, já se teď hrozně bavil, rozhodně bych nedoporučoval takové ty obecné rady, začněte chodit a pak postupně přidávejte, začněte indiánským během. Jestliže ten člověk se rozhodne běhat, tak ať jde a běží. Pro mě je strašně důležité, že radši jde a běží třeba 600 metrů, nějakým jednoduchým tempem nebo jemu vlastním a vlastně navnímává to pocitově, zjišťuje, co se s tím tělem děje. V moment, kdy on zastaví, tak chůze a běh jsou dva odlišné pohyby. Spousta běžců potom, když tohle provozuje, tak vlastně jako neběhá. Ono už jako běhá, ono už jako si myslí, že běhá, ale v podstatě je to taková odrazovější chůze, trošku odrazovější. Nemusíme zabíhat teďka do biomechanických detailů, ale pro mě je strašně důležité to rozhodnutí. Když se rozhodne, má k tomu nějakou motivaci, může být jakákoliv, tak prostě jde a běhá. A postupně k tomu přidává všechny ty části, které k tomu patří. Od vybavení přes nějaké postupy, přes nějakou techniku. Ale to první rozhodnutí je v té hlavě a ona dokonce hlava perfektně řídí tu jeho techniku a ten běh. My často máme postupy v té metodice, kdy dáváme jenom pokyny přes hlavu a vůbec neříkáme nic, že má něco dělat s nohama nebo že nějaké drily, že trénuje. Prostě ta hlava dokáže skutečné věci, když je pustíme do toho těla správně.
2: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Josefem Andrlem a za chvíli budeme pokračovat. Yes.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s odborníkem Josefem Andrlem.
1: Já s tím úplně souzním, protože jsem taky absolvoval dlouhé běhy, i ultradlouhé běhy a na vlastní kůži si člověk vyzkouší, že když se budeme bavit třeba o těch závodech nebo dalších tratích, že vlastně v té poslední fázi nebo v té nejzazší fázi už rozhoduje ta hlava, že tam už jako ta fyzička, jo, jasně víme, ale pokud ten člověk to v sobě má v té hlavě, tak ten závod dokončí, tak to prostě je. Ale stejně ještě zůstaneme u těch začátečníků, když se teda někdo rozhodne běhat a za svou letitou praxi se s tím setkal určitě několikrát nebo mnohokrát, jakou dělají zase naopak největší chybu ti běžti, ti začínající?
2: Takové nemá cenu asi popisovat teďka ty běžecké chyby v technice. Ta chyba, jak jsem trošičku naznačil, tak je, a je to to srovnání toho, jak to bylo dříve, jak se ptal, jak ti běžci se profilovali, nebo jak se poznali dříve, jaká to byla skupina a jak se odlišují s dnešními běžci. A já si myslím, že ten hlavní rozdíl je opravdu v tom, a to mi teď došlo, když jsme měli takový workshop s opravdu jako trenérem zasloužilým 80-letým, a on to pojmenoval velmi správně. Oni vlastně nevnímají to svoje tělo, vnímají ho přes nějaké další čísla a nějaké možnosti měření něčeho. A ten pocit, který my dneska hodnotíme nějakou RP stupnici, je to úplně jedno, tak oni ho jako ztratí, oni ho vlastně nemají. A já si myslím, že nejdůležitější je opravdu vnímat to tělo v začátku a nestratit ten pocit. A protože potom, já když chci spravit cokoliv tomu běžci v té technice, anebo chci mu opravit ten styl, nebo ho nastavit správně, tak já musím jako s ním pracovat, nebo pracuji s ním tak, že on jako ví, kde má tu nohu, že ví, kde má tu ruku, že ví, kde má hlavu, kde má rameno, kam se kouká. A když se on nezabývá tím tělem, ví, jak dýchá, ví, jak vlastně se usmívá, neusmívá, jak má napěty svaly kolem hrudního koše nebo hrudníku, kolem, já nevím, čelisti a tak dál. A když tohle to nevnímá, tak je to velmi těžké a potom se stejně jako hrozně těžko diagnostikuje, učí, jako odkud začít. Jo? Takže ta pocitovost toho běhu, to, že mě to baví, primárně tam nesmí se ztratit ta zábava. Jestliže tam tím motivem je nějaká nutnost, ať už je to redukce hmotnosti, cokoliv, ty cíle jsou různé, tak většinou, když tam není ještě ten vzadu ten motiv toho, že ho to baví, ono to v začátku samozřejmě nebude bavit. Když někdo se rozhodne, že bude běhat a má 20 kg nadváhu, to tě prostě nemůže bavit. Ale já bych to ani nedoporučoval tohleto. Proč by měl ten člověk běhat, když má 20 kg nadváhu, jenom protože se to všude píše, anebo že mu to někdo doporučuje. Je to prostě nesmysl a on se k tomu musí rozhodnout sám. Potom může i s tou nadváhou klidně běhat. Je spousta běžců, který běhá, a řekl bys, tohle nemůže v životě uběhnout, pak kolem tebe přefičí, ani nevíš jak. Je to tak prostě, a tebe to vždycky akorát naštve na těch závodech, jo? Ale to je přesně to, že tam je ta motivace, že tam je ta chuť a ta zábava. To tam nesmí jako vymizet.
1: Ostatně vlastně jako u každé činnosti, pokud nás to baví, tak to jde víceméně samo. Dá se běhat efektivně i bez trenéra?
2: Jo. Naopak ten trenér je opravdu třešnička na dortu. My ani nevnímáme trenérskou službu jako nějaké dogma nebo nějaké poučování. My vytváříme vždycky cestu. Já jsem tak vždycky měl a ten sportovec je pro mě neskutečný vůdce toho procesu. A i tak jsou naše programy dělané, že v podstatě ten člověk určuje ty pravidla, kolik má času, jaké aktivity do toho ještě zahrnuje, jak má nastavenou rodinu, jak má nastavené vůbec to fungování v pracovním procesu. Někdo chodí klidně ve 4 ráno trénovat a potom se mu těžce vysvětlo, že to není úplně to nejlepší, někdo chodí v noci s čelovkou. Takže tam jako trenér ano, ale říkám, ten trenér je takový ten doplněk a jestliže si někdo jako zaplatí trenéra, a často k nám i přijdou lidi, že chtějí vyměnit trenéra. To je úplně normální. Člověk se s tím člověkem nebo tím běžcem sejde, spojí, až se naplní ta nádoba a ty informace se předají, tak a chce jít dál, tak hledá něco dalšího. Pro nás je důležité ty běžce vypouštět potom na tu vlastní dráhu, edukované natolik, aby už nepotřebovali toho trenéra. To je úplně nejlepší.
1: Je taková věc, která si myslím, že je taková bolest někdy těch nadšenců, kteří začnou běhat, a to je regenerace a odpočinek. Víme, že jsou takoví šílenci, kteří si odběhnou půlmaraton, pak si dají druhý den maraton, pak si odběhnou, já nevím, další 20 km jen tak pro zábavu a zjistí, že ke konci týdne ho najednou něco začne bolet. Doporučujete regeneraci svým klientům a respektive jakou bys doporučoval ty? Třeba představ si, že k tobě přijdu, jsem nějaký takový střední běžec, který to mám jako hobby a řeknu ti, hele, ale trošku mě jako zlobí to koleno a já nevím, jak, proč se mi to opakuje. co bys mi doporučil?
2: To je tak komplexní otázka, že bychom tady asi byli 3 dny, kdybychom to nerozebrat, ale všeobecně ty pravidla jsou jasné. Regenerace je cennější než ten samotný trénink, protože samotná adaptace na ten trénink, to je to kouzelné slovíčko toho zlepšování a toho procesu, tak se děje nikoli na tom tréninku, ale po tréninku. To je potřeba si uvědomit. Čili a to platí jako v té pohybové jako škále těch činností jako všeobecně. A takové to nucení nebo takový ten pocit, že dnes jsem neběhal, něco se stane, tak je potřeba od začátku s těmi lidmi, kteří jsou našimi jakoby klienty nebo běžci, s kterými pracujeme, tak je potřeba jim od začátku nastavovat a vysvětlovat. Tak to je hrozně důležité. A my to máme tak chytře i pomocí chytrého softwaru, kde už nám funguje AI, máme ty data tak zpracované, že naprosto jednoduše můžeme ukázat i regenerační parametry, když už používá nějaké měřicí zařízení. Máme tam dokonce ACV index, což je vlastně index akutní versus chronického přetížení, takže tam vidíme a vycházíme třeba z jeho pocitu, vycházíme z plánu. Máme tam spoustu ukazatelů, které nám pomáhají, ale vždycky je to o tom zase, že ten člověk musí vědět, kde je ta míra únosnosti té zátěže. A to, co jsi si říkal, že už je někde zranění nebo je nějaká bolest, tak to už je takový ten blikající semaforek, který jako už přišel prostě pozdě za náma. A my to musíme znova rozmotat, ten příběh celý, vyřešit to, nastavit to, odstranit tu bolest, ona někde vznikla z nějakého důvodu, to asi nebude tím kolenem a tak dále. Takže jo, regenerace, úplný základ. A ty druhy regenerace, ať už to je od chladové, tepelné, ať jsou to různé tlakové, jako flossbandy a ostatní, různé pistole, anebo jenom pasivní, aktivní regenerace i v rámci toho energetického systému, to je tak široké téma, že spíš možná je to na další a další témata jako podcastově, ale určitě jako regenerace je plnohodnotnou, někdy i plnohodnotnější součástí tréninku a speciálně ty dlouhé běhy. Tak to je potřeba si uvědomit, že já jsem strašně hejtoval a byl jsem proti tomu, aby se tejpovalo takovým způsobem, jak se tejpuje na těch velkých závodech B7 a spol. A chápu, že někdy ten tejp něco může podpořit, možná i mentálně a v rámci fasciálních systémů může fungovat, ale jestliže ten běžec dobíhá úplně zatejpovaný a úplně na pokraji sil, tak je potřeba si uvědomit, že ta regenerace, která proběhne svalově za 2 týdny, tak zdaleka neproběhne tak rychle na principu té úponové části, na kterou on nebyl připravený, jak by se nemusel tejpovat. No a tam je zakopaný ten pes, protože když ten člověk, třeba jak jsme se bavili, zhubne 20 kilo a bude běhat, tak je to svým způsobem výhoda, protože ten jeho aparát úponový, šlachový a tak dál bude odolnější, protože tam bylo to kvazi takový spírání s tou těžkou váhou. Ale jestliže ten člověk absolvuje a je třeba připravený, bývalý sportovec, začne hnedka sportovat, anebo není sportovec, takové ty klasické příklady z managementu v kanceláři, prostě je to boom, tak uděláme team building, začneme běhat, najmeme si nějakého trenéra, on nám ukáže, jak se běhá a teď všichni začneme běhat a běžíme závod. Je to perfektní, je to sranda, je to nadšení, no ale může to vést jako k velkým přetížením, protože není právě připravený celý ten systém na to, takže oni to sice z hecu vydrží, ale potom to může jako opravdu jako blbý. No.
0: Posloucháte podcast Energie Mine Radio Čas. Dneska si povídáme s Josefem Anderlem a za chvíli budeme pokračovat. Radio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s odborníkem Josefem Andrlem.
1: Ty jsi mě nahrál jednu otázku, kterou jsem si ani nepřipravoval, ale řekl jsi, že spousta lidí začíná běhat kvůli tomu, aby zhublo. Nás poslouchá hodně žen a já ze své zkušenosti a z okolí vím, že ženy z většiny procent říkají, já chci zhubnout, tak začnu běhat. Jak to máte vy, když...
2: Chlapi říkají, promiň, že to skáču, chlapi říkají, já běhám proto, abych se mohl pořádně nažrat. A je to doslova takhle. U žen je to úplný mýtus, je to nesmysl, protože když si uvědomíš všechny ty mýty, jako když se co spaluje a tak dál, hlavně nesmysl za hodinu běhu, kdyby jsi běžel hodně intenzivně a s vestou a já nevím, jako myslím zátěžovou třeba, nebo máš svoji vestičku, kde máš nějaké pití a opravdu bys to uměl a běžel bez kopcovitém terénu, tak spálíš, já nevím, možná 800 tisíc kilokalorií a to bys opravdu musel pracovat. Takže jdeme tomu, že normálně 500 kilokalorií, normálně bazální metabolismus takovéhle ženy bude 1500-1600 kilokalorií a plus k tomu bude muset něco aktivně sníst, tak aby se dostala do deficitu. Prostě hubne se v kuchyni a hubne se přes ústa. Nehubne se pohybem. Pohyb je k tomu, že mi k tomu může pomoct, rozeběhneme metabolismus, přidáme některé další jako benefity, ale rozhodně, jo, když nebudu jíst a budu běhat, tak ano, zhubnu rychleji, samozřejmě, to je logické, ale to se stane úplně stejně, jako když nebudu jíst a budu jenom chodit, nebo
1: dělat jinou aktivitu.
2: Přesně.
1: Potom bychom si mohli povídat do detailu, zvlášť moje žena, která se tím zabývá dlouhodobě, tak jako kalorický deficit víme, že to je prostě ten základ toho, když člověk chce zhubnout, že jak říkáš, můžeš uběhnout jako, já nevím, 80 km týdně, ale potom, když se tam nacpeš těma všema věcma, tak v podstatě ten člověk si diví, jak to, že nehubnu, když běhám, že jo?
2: Na druhou stranu je to nebezpečná záležitost, protože ten dlouhodobý kalorický deficit, třeba u sportovců, tak ten energetický deficit, který může být dlouhodobý a není vlastně monitorovaný a jsou dneska sporty, které jsou náročné na hmotnost toho sportovce a každý gram se tam počítá, tak stávají už dneska běžně případy a některé sportovní svazy na to reagují, nebo ty sporty světové, že opravdu tohle sledují, jestliže dlouhodobě je v deficitním stavu, tak už se to hodnotí dneska téměř jako problém s dopingem, protože ty stavy, které potom z toho vyplynou, poruchy imunitních systémů a tak dál, dlouhodobě přetížení a až k nějakým poruchám příjmu stravy, nejsou to jenom holky, tak je dneska jako velký téma. Takže s tím deficitem bych byl velmi opatrný a proto říkám ano, takhle se může jevit, že kdo chce běhat, tak ať jí normálně, stravuje se normálně a přidá k tomuto běhání, je to minus třeba 500 za hodinu, je to super, je to dobrý start, ale je dobré to potom propojit. Čili jako jak ty říkáš, jestli je potřeba trenér, tak si myslím, že úplně tak ne, ale je potřeba se chytře podívat na skladbu toho, co dělám mimo to, co dělám přes ten den. To znamená třeba i to stravování.
1: A co jím? A jak to jím?
2: Samozřejmě.
1: Vlastně. Ale když jsme nakousli teda tu tematiku té výživy, ono je velmi populární, a hodně se o tom mluví, běhání na lačno. Jak to vnímáš ty, běhání na lačno?
2: Já jsem to provozoval dřív. Říkalo se tomu rozpohybovat tukový metabolismus a je to celá řada pojmů, které bych tady musel objasňovat, ale ve své podstatě to funguje tak, že když si ráno změříš glykemku, tak je tam nějaká hodnota, je tam nějaká pohotovostní hladina glukózy, máš tam nějaké zásoby glykogen, který se v noci ukládal, nespracovával a to, že bys běžel na lačno na nějaký jiný zdroj energie, než když bys měl v sobě nějakou snídaní, úplně nesmysl. Jde o tu intenzitu toho běhu, jde o rychlost svalových kontrakcí a o typ toho člověka. Takže nikomu to může dělat dobře, někomu z toho bude úplně špatně, ale že by to byl nějaký zázračný všelek na to, že když budu běhat na lačno, tak to bude rychleji ubývat z toho těla. To je úplně nesmysl, to je překonaný dogma.
1: Takže kdybych to měl shrnout jednu větu, je to vlastně o tom, co komu zase víc vyhovuje. To znamená, pokud někdo je s tím v pohodě, tak ať si to vyzkouší, jestli to má efekt nebo nemá efekt, to posoudí asi on. A zase, já vycházím z vlastní praxe, vím, že třeba zrovna moje žena na lačno nemůže běhat, ona prostě musí si něco dát, stejně tak, jako se mi začal při dlouhých závodech hnutit, aby co 10 km si dala prostě tyčinku nebo něco, protože víme, že to tělo prostě spotřebovává, takže tomu naprosto rozumím. A když už jsme teda ještě jednou u toho jídla, existují třeba nějaké potraviny, když bychom se bavili, že třeba člověk odběhne nějaký větší závod nebo nějaká strava, která jakoby dobíjí ty živiny po tom spáleném výkonu jako rychleji nebo intenzivněji a má na tu regeneraci vliv?
2: Po výkonu. Je potřeba si uvědomit, co se děje během toho výkonu a kdo o tom rozhoduje, tom uvolňování té energie a kdo to potom zase jakoby doplně. Tomu se říká stav katabolický, anabolický a je tam vlastně odezva toho imunitního nervového systému, který to všechno řídí, ten parasympatikus, sympatikus. A je hrozně důležité, že když ty vykonáváš nějaký výkon, když ten člověk si jenom obuje ty boty na běhání, tak už to tělo nastartuje tenhle ten systém uvolňování té energie, ten katabolický proces. Když má ty zdroje jakoby větší, tak běží líp, když je má horší, tak běží už a tak dál. No a když to skončí, tak to tělo to nepozná, když on ty boty si sundá, paradoxně, že už přestal běžet a je tam potřeba ten systém zastavit, čili přejít z toho katabolického do toho anabolického. No a ten jediný nebo ten největší anabolizér, anabolický hormon, který my tam můžeme aktivovat, tak je inzulín. A ten inzulín v podstatě udělá obrovské množství práce, nastartuje celý ten systém do té fáze anabolické a ve své podstatě funguje na několik jako reakcí, to znamená tekutá strava, sladké jídlo, rychle ho vlastně aktivuje, to je jasné, protože to je jeho protihráč. Větší množství jídla, větší množství bílkovinné stravy, anebo rychle snězené jídlo. Samozřejmě nesmysl se předspat bílkovinou po výkonu, je nesmysl něčeho rychle nahltat, takže tam přicházejí v úvahu ty tekuté vlastně recovery nápoje, které mají dobrý obsah sacharidových složek, které aktivují ten inzulin a potom mám, hezky říkám, inzulin na nákladáček s prázdnou korbou, který tam potom jezdí a čeká, co mu dáš další, aby to převezl. A je to ta hodina, hodina a půl, kdy to tam prostě běží, máme to zase změřené, protože pracujeme s lidmi, kteří mají třeba i diabetes, takže tu vidíme, jak to funguje jinak, když ten inzulin se musí dopichovat, když v podstatě se musí doplňovat externě do toho těla, anebo když ho tělo vyplavuje. A ta sekrece toho inzulínu vlastně během toho výkonu je řízená právě jakoby intenzitou toho výkonu, protože, jak ty říkáš, tvoje žena by mohla brát 1000 tyčinek a kdyby tam inzulín fungoval, tak to všechno vypráská ven a v podstatě by nic neměla. Takže tam je to trošičku celé jinak.
0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Josefem Andrlem a za chvíli budeme pokračovat. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energieme na Rádiu Čas a dneska si povídáme s odborníkem Josefem Andrlem.
1: Pojďme se teď podívat vlastně na komunitu běžců a lidí, se kterými ty se potkáváš. Viděla ty i různé akce společné. Co si podle tebe ti běžci z těch akcí společných nejvíc odnášejí?
2: No, měli by si odnést vědomosti a poznatky o svém těle a o svém přístupu k běhu, který jim může dál posunovat a rozvíjet. To je to nejpodstatnější. Mm-hmm. To se snažíme jim předávat. Mm-hmm. Ta edukace je jako tak důležitý point v tom našem procesu, v těch našich programech, že proto jsou možná jakoby i cenově jako na vyšší úrovni, protože práce s informací vůbec, jako u nás, v našem prostředí a v tom sportovním prostředí byla často podceňována. Dneska se každý může podívat na různé studie a evidence base je skloňované ze všech stran, ale sám jsem nějaké studie dělal a je to opravdu tak, že ta studie může být a nemusí být pravdivá a většinou je dělaná na nějaké množství probandů a nějakým způsobem a ta zkušenost z praxe, kterou my nabízíme a ta zkušenost z praxe prolinkovaná do toho života toho běžce je to nejcennější, co on si odnese, protože potom to může vyzkoušet, ono mu to buď funguje nebo ne, anebo si nastaví tu praxi trošičku doleva nebo doprava a má jasné poznatky, které ho můžou posunovat. Takže to je asi to úplně nejvíc.
1: A teď ještě teda zase k té skupině, když by se podíval i si řekl, co si odnesu po té odborné stránce. A je tam spíš ta radost z toho, dejme tomu, lepšího výkonu, nastavení výkonu, anebo bavili jsme to o tom, že musí být radost z toho sportu, anebo je to ten společný zážitek, ten prožitý vlastně v té skupině?
2: Já na ty společné prožitky, ne, že bych na ně nebyl a ne, že bych na ně nevěřil, je to určitě síla těch běžeckých skupin a všech těch klubů, které dneska vznikají, je to obrovský fenomén a po světě je teďka takový trend, že opravdu ta komunitní záležitost sdílet to, jakousi tu pohodu, nepohodu v tom tréninku je důležitá a je jakoby kdo tvoří toho, jo, toho procesu. Já jsem prostě vyrostl v poměrech individuálního tréninku, se mnou nikdo ten triatlon nechtěl trénovat, protože to by nikdo nevydržel a nikdo by prostě nechtěl trénovat 20 hodin týdně nebo 28, takže to mám takhle nastavené, ale samozřejmě chodím rád klusat s někým, s kým si můžu třeba během toho pokecat, takže to určitě je, ale nemyslím si, že ten týmový duch by tam měl převýšit před tím jako individuálním zážitkem. Spousta lidí naopak vyhledává jako tu samotu a tu práci sám se sebou v tom běhu, je to fantastický. Já třeba vůbec nemůžu běhat s hudbou, se sluchátkama, s podcastama, to já to musím vnímat. Já musím vnímat ten prostor, přírodu, ten vzduch, prostě všechno musím tak nějak nacítit a i tak můžu vnímat jedině tělo. Nemím si představit, že bych se zaměřil na nějaké technické věci třeba v běhu nebo nějaké pocitové a u toho ještě ta pozornost utíkala někam.
1: Tomu rozumím. On to říkal teda, byl tady s náma i Miloš Korpil a říkal, že on to respektuje, ať si to používá, kdo chce a chce, ale on by si sluchátka nedal na uši při běhu. Ale když už jsme teda u těch běhů, protože ty jsi říkal, že jsi absolvoval už spoustu různých závodů, triatlonové závody, běžecké závody. Máš ještě svůj nějaký třeba běžecký sen, běžecký cíl, co bys chtěl vyzkoušet?
2: Hele, já jsem ho měl v 55, když jsem se vracel jakoby do toho běhání a bylo hrozně těžký jako svičnout tu hlavu v tom, že to, co jsem dřív klusal jako po 4 minutách, že klušu po 5 minutách, tak to byl jeden těžký jako fakt problém. A vracel jsem se znova do nějakých jako půl maratonu a říkal jsem si, až zaběhnu maraton pod hodinu 30, tak začnu potom ty další. A pořád jsem trénoval a pořád jsem to běhal 1.31, 1.30 a nějaký drobný a vyzkoušel jsem nějakých, já nevím, 4-5 půl maratonu možná, nebo možná míň, to je jedno v těch 55, 56 a potom jsem říkal, proč vlastně, teď? Já to mám za sebou do 35. Takže už jsem řekl ne a moje ambice teď je opravdu to předávat. Já chodím běhat 3x, 4x, 5x týdně, jak se mi chce, od 4 do 10 kilometrů v přírodě, úplně pijánko, takže maximálně si otestuju nějaké čidlo, které zrovna něco měří a chci vidět, jak to funguje, nebo se proběhnu někdy právě s tím kamarádem, někdy sám, takže závodní kariéra a ten závodní motiv pro mě, mám to rád, miluju to u svých svěřenců, ale už to jako nepotřebuji. Mm-hmm.
1: A teď je velmi důležitá otázka, co bys si třeba řekl nebo vzkázal lidem, to zní jako takové poslání, kteří teda mají tu chuť běhat, ale pořád jako váhají, jsou na vážkách.
2: To je těžké, jako jim něco zkazovat, protože může to být dvojsečný. Oni pak řeknou, kdybys mi to tehdy neřekl, ne, dělám si srandu, my vlastně se s těma lidma setkáváme. Oni nás oslovují hlavně přes možnost diagnostikovat jejich výkon, protože oni nějakým způsobem chtějí si nastavit třeba správně ty parametry. Tak my se s nimi setkáváme vlastně v naší laboratoři a když ty lidi přijdou, tak my si vlastně vyslechneme, co je tím motivem toho běhu, proč to vlastně dělají. A potom se jim snažíme jako do toho života vnést nějaké, ani ne logické, ale nějaké takové motivační jako parametry, které jim to třeba ještě trošičku posunou někam jinam. Ale já se v podstatě s lidma, který ty tady pojmenováváš, ani moc nesetkávám, že nás oslovují už fakt jako lidi, který jako chtějí, který opravdu ten se rozhodli nějakým způsobem, ale třeba ještě potřebují malinko posunout.
1: Rozumím. Tak a teď už jdeme skoro do finále. Každý člověk, my to totiž otázku klademe tomu hostovi nakonec. Každý host, ať může být, jak se říká, může mít dorasel baterku v sobě, přijde do fáze, kdy řešíš biznisové věci, běžecké věci a tak dále, kdy opravdu člověk už jako si říká, teď už toho fakt mám dost. Potřebuje si sám pro sebe nabít tu svoji energii. Jakým způsobem ty dobíš sám směrem k sobě svou energii?
2: Je to prostě v lese, no. Já prostě potřebuji jít, nemusím ani běžet, ale většinou stejně se to zvrhne v ten běh, protože opravdu ta hlava je nastavená z toho věku před 30 lety, že tam ten pohyb k tomu patří. A pak mě to úžasně dokážou dobít ještě vnoučata. To je fantastické, protože to je prostě zdroj energie. To jsou prostě moje nabíječky, který jenom rozhovor s nima, nebo jakákoliv akce s nima v přírodě, kdekoliv na hřišti, tak mě nabíjí.
1: Mm-hmm. Pepíku, ten čas neskutečně běží. Já ti moc děkuji, že jsi s námi přišel. A myslím si, že teď spousta posluchačů, která slyší ten podcast, okamžitě bude koukat minimálně na A-training. A doufám, že většina z nich si řekne, hele, tak já to teda taky zkusím. Moc děkuji, že jsi za náma přijal.
2: Já taky děkuji a věřím, že to budou zkoušet a že tu motivaci budou postupně rozklíčovat a hledat.
1: A vám, posluchači podcastu Energie, mi můžu doporučit, pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, poslouchejte, anebo si jenom třeba z toho něco vezměte sami pro sebe a my budeme přinášet určitě i další.
3: Energie mi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Naším čtvrtečním hostem byl náměstek primátora statutárního města Ostravy Aleš Boháč. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Hutnický den je opět tady. Skvělé kapely, 28 atrakcí a stanovišť, včetně bohaté automotozóny. To vše v sobotu 16. května v areálu Třinecké Werk Arény. Opět a Radeček, STS, Alkehol, Janek Ledecký, Kolárovci, Marpo a Dimitri s Noidem Bártou. Výhodný předprodej vstupenek od 1. března. Více na hutnickýden.cz.
9: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
5: Rádio Čas.

Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Janek.
1: Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.

0: Kaufland.
1: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
2: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
3: Ukáž? EU domy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
2: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
4: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
5: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stolů nebo židlí. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Takže za chvíli víš, nevíš a připravte si nervové závity. Říká se to tak?
4: Mozkové.
3: Děkuju. A došel jí mozkový závit.
4: Moje nervy.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: sportových doplňků. XXXLutz.
1: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu. Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
3: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Takže za chvíli víš, nevíš a připravte si nervové závity. Říká se to tak?
2: Mozkové.
1: Děkuju. A došel jí mozkový závit.
2: Moje nervy.

0: Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším čtvrtečním hostem byl náměstek primátora statutárního města Ostravy Aleš Boháč. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo.

0: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky Sous-Vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
4: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
5: Ukáž. EU domy.cz. No jani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
4: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
6: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. eudomy.cz.
7: Dalším hostem talk show Selfie s Táňou bude zpěvák kapely Opět a Radeček Tomáš Polák.
8: Už jsme se v jeden moment trošku báli toho, že neumíme už zapařit, což nás teda docela jako dokázalo vylekat. Už mi čím dál tím víc, právě jak si začíná žena všímat toho, že si nás všímají, teď říká, ale měl bychom koupit nějaký nový jadry, když chodím vedle tebe, abych ti nedělal osudu, takže to využívá takhle.
9: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do 2. dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
1: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Takže za chvíli víš, nevíš a připravte si nervové závity. Říká se to tak?
4: Mozkové.
3: Děkuju. A došel jí mozkový závit.
4: Moje nervy.
2: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Havířov opět nabízí svým občanům možnost zapojit se do rozvoje města. Celkem 5 milionů korun bude investováno do projektů, o kterých rozhodnete vy. Takže pokud vám záleží na dění v Havířově, můžete hlasovat, kam tyto peníze půjdou. Více informací o projektech a možnostech hlasování se dozvíte na www.havířov-city.cz v sekci Participativní rozpočet nebo na Facebooku města. Hlasovat můžete do 15. května.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Putnický den je opět tady. Skvělé kapely, 28 atrakcí a stanovišť, včetně bohaté automotozóny. To vše v sobotu 16. května v areálu Třinecké Werk Arény. Opět a Radeček, STS, Alkehol, Janek Ledecký, Kolárovci, Marpo a Dimitri s Noidem Bártou. Výhodný předprodej vstupenek od 1. března. Více na hutnickýden.cz.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Takže za chvíli víš, nevíš a připravte si nervové závity. Říká se to tak?
3: Mozkové.
2: Děkuju. A došel jí mozkový závit.
3: Moje nervy.

0: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
1: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
2: Ukáž. EU domy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
1: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
3: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EU domy.cz.

0: odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026, Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Takže za chvíli víš, nevíš a připravte si nervové závity. Říká se to tak?
2: Mozkové.
1: Děkuju. A došel jí mozkový závit.
2: Moje nervy.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
1: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
2: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se

0: S Radimem a Lenkou.
1: Takže za chvíli víš, nevíš a připravte si nervové závity. Říká se to tak?
2: Mozkové.
1: Děkuju. A došel jí mozkový závit.
2: Moje nervy.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Takže za chvíli víš, nevíš a připravte si nervové závity. Říká se to tak?
2: Mozkové.
1: Děkuju. A došelý mozkový závit.
2: Moje nervy.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. If there's somebody calling me out, she's the one. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Takže za chvíli víš, nevíš a připravte si nervové závity. Říká se to tak?
2: Mozkové.
1: Děkuju. A došel jí mozkový závit.
2: Moje nervy.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Ležíš so mnou na perách, do mě pátáš jako dáš, jsi tu so mnou, kým je spíš.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Yes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.